testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Hraje ještě jeden spin. Sinatra hraje ještě slyším spin.
1: Československá scéna. Radio Spin. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: každou středu od 8 večer
1: a každou neděli od 9 večer
0: na Rádiu Spin.

bouncing around, bouncing around. Shout out to them people.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás v bytovce urval sprinkler, no a vytopil tak půlku baráku. A to nás pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: Když jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky.
3: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtácáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už víš, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Rádiu Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Okay, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Sam Wiley. 5 hodin 58 minut, máme tady pondělíčko pondělí, za náma propršený týden a víkend teda nebyl úplně o moc lepší, co si budem povídat, ale kde nepršelo, tak tam třeba foukal úplně nesnesitelný vítr. Hele, třeba já jsem v sobotu odpoledne si šel sednout jen tak jako prostě na čilíček pod barák do bystra na kafe, no a najednou ke mně přilítla cizí židle. Jakože ten vítr byl fakt crazy, ale vypadá to, že tenhle ten týden už by mohl být o dost lepší, no a my se jdeme ale nejdřív podívat, než si o tom řekneme víc, na to, co nás dneska čeká ve spinrá. Pořešíme, jak jsou na tom Češi s pivkem a taky, jaká stavba je oficiálně dostavená a je to stavba, která dosahuje fakt jako světových rozměrů. Čeká nás potom i poznávačka a celebrity Voice Filip, no a připomenu ti, jak a kde hlasovat do naší top 100 CZSK hitparády. Takže hezký ráno, no a my se jdeme společně podívat na to, co nás teda dneska čeká venku. Co se týče momentálního počasí, tak to není ještě úplně nic moc, aktuálně nějakých 10 stupňů Celsia, k tomu je venku pole, což je jako super, ale je tam cítit trošičku jako chladno. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty nebudou úplně jako kdo ví jak černový, teploty se zaseknou někde kolem 16 až 18 stupňů Celsia. Venku by se mělo střídat pole, jasno i zataženo, no a po zbytek týdne počítej s tím, že by se teploty měly postupně dostávat až k 30, což mi přijde vlastně jako naprosto super po delší době mít prostě takový jako trošičku tropy. I když teda koukám na to, že zítra a pozítří by mělo ještě malinko sprchnout, ale nebude to úplně nic hrozného, měla by to být jenom přehánka. No ale po zbytek týdne si myslím, že už se úplně vyplatí si naplánovat třeba prodloužený víkend a vyrazit někam k vodě.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: je to všetko. Maj príjemný pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas, který posloucháš. Rádio Spin.

6 hodin a 6 minut posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, no a my se společně jdeme podívat na první zprávy. To, že Češi jsou pivařská velmoc, to je jasný asi po celém světě a úplně všem. Průměrně se ročně na jednoho člověka nebo na jednoho Čecha vypije 126 litrů piva, ale dneska už to není úplně tak o tom množství, protože mladá generace pivko tolik úplně jako nehrotí. Dneska je to spíš o tom objevování nových speciálů a příchutí, protože to je přesně to, co ta mladší generace nebo co tu mladší generace láká. Nikoho nenabádám, jo, ale já osobně, když už teda jako si někam takhle zajdu, tak opravdu nehledám jako nic standardního, ale fakt jako zkouším rád nové věci, takže chodím vlastně jako do bister a do restaurací, kde vlastně jako točej něco neobvyklýho. Tak jsem si oddychnul, že nejsem jedinej, i když v poslední době teda jako já osobně jedu spíš teda jako nealko. Barcelona slaví světovou událost. Po 144 letech se přidal totiž poslední díl skládačky na kostel Sagrada Familia a stal se tak největším kostelem na světě, nebo respektive nejvyšším. Ta nejvyšší věž, tak na to se posadil 100-tunový kříž a díky tomu se ta věž vlastně jako vyhoupla až na neuvěřitelných 172,5 metru. Venkovní stavby, tak ty už jsou ready, prakticky je teda jako hotovo, ale reálně se práce dokončí až za 10 let, protože zbývá dodělat ještě takový ty dekorovací práce, ale to už vlastně jako nikoho ve finále nezajímá, protože hlavní je to, že Sagrada Familia stojí. Takže pokud pojedeš do Barcelony na dovolenou, tak možná tu Sagradu Familii úplně poprvé v historii uvidíš prostě bez jeřábů, což mi vlastně jako přijde kůl tak na rok 2026. Look, self-awareness, pride's a code and yes, I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in, with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them, and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking down.

6 hodin a 12 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou Ideál Dom, no a my se pro tuhle chvíli jdeme přesunout do poznávačky. Co se týče poznávačky, tak ty už asi pravděpodobně znáš, že tady v poznávačce podle různých zvuků hádáš buď to filmy, seriály, hádáš tady různé hry, kapely, rapery a tak dál. Dneska tady pro tebe budu mít jednu hru, kterou si myslím, že jsme asi jako mohli hrát úplně všichni. Kdo ne, tak minimálně si nějaký styk během života jako měl, že třeba to hráli děti, vnoučata a tak dál. No a z té hry mám tady pro tebe dva zvuky, které si myslím, že jí docela dost jako definujou. Minimálně teda ten jeden určitě. Každopádně my si pojďme pro tuto chvíli pustit jeden a uvidíme, co z toho vznikne v následujících minutách. Jestli tě podle toho zvuku napadá, co by to mohlo být za hru, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím nic nenapadá, tak určitě vydrž pár minut na další zvuk, který tady mám pro tebe ready a podle kterého už si myslím, že naprosto přesně odhalíš titul hry, kterou tady mám dneska na mysli. No a samozřejmě, kdyby to náhodou nebylo úplně 100% jasný, tak mám tady k tomu taky dalších pár nápověd. Tak stay tuned a posílej svoje tipy.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, ne.

0: Dneska ráno tady na Rádiu Spin v rámci poznávačky hádáš jedno akční RPGčko, a to podle dvou zvuků, který tady mám pro tebe ready. Jedno už jsme si tady pustili několik minut zpátky, tak pojďme si ho pro tuto chvíli připomenout. No a na to druhý teprve přijde řada. Já bych ti chtěl k této hře říct, že je to věc, která vyšla v roce 2007 a od té doby vyšlo už vlastně jako spoustu různých dalších částí, až vlastně do minulého roku, kdy vyšel poslední díl, a to s titulem Shadows. Víc ti asi prozrazovat nebudu, maximálně třeba to, že podle této hry byl natočený i poměrně neúspěšný film, protože víme, jak to dopadá, když se natočí film podle hry, že jo? No a my se jdeme rovnou v tuto chvíli pustit ukázku číslo 2, kterou tady pro tebe mám ready. Tohle to si myslím, že je takovej poměrně známý zvuk ze všech dílů této hry, kterou tady dneska hádáte. A myslím si, že kdokoliv, kdo tuhle hru hrál, takže tenhle ten zvuk slyšel poměrně pravidelně a že vlastně tato věc v té hře, že ho bavila docela dost, že to byl vždycky takovej ten jako pík, který měl každý prostě rád v určitý misi. Tak pojďme si to ještě jednou zrekapitulovat. Hra z roku 2007, která vlastně jako vychází až do dneška, a to pod různýma titulama. Poslední se jmenuje Shadows, no a zvuky z této hry zní takhle. ...210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, máš necelý 3 minutky na to posílat svoje tipy na to, o kterou hru tady dneska v rámci poznávačky jde.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: Dneska se tady na Radio Spin v poznávačce hádali jednu hru, kterou si myslím, že nějakým způsobem s ní do styku přišel úplně jako každý tady na Radio Spin. No a podle týhletý, nebo tuhletu hru jste tady hádali podle zvuku a taky nápověd, který jsem vám dal. Tak nejdřív si projdeme nápovědy. Je to hra, která vyšla v roce 2007, od té doby vyšlo spoustu dílů a spoustu titulů. Ten poslední se jmenuje Shadows a vyšel v roce 2025. No a ty zvuky, které jsme tady měli, tak si myslím, že jsou takový dva asi nejzásadnější zvuky, které tu hru definují. Tak pojďme na ně. No a já si myslím, že víc asi nebylo úplně potřeba říkat, kdo ví, tak ví, kdo neví, tak neví, takže jdeme se podívat rovnou na to, jak se tady typovali a začínáme u Dana.
1: To být Assassin's Creed.
0: Dan typuje Assassin's Creed stejně tak jako Stehno.
2: Čau, čau, tady Stehno, hele, tak to je na 100% Assassin's Creed. Nevím, jestli jako to máš rozdělený na díly, jestli první nebo druhý, ale Assassin je to určitě. Díky.
0: Tak kdybych to rozděloval na díle, tak by to byla ode mě velká podpásovka. Jdeme se podívat ještě za Davidem.
3: Čus doma, hele, nejsem si jistý, ale myslím si, že to je Assassin's Creed.
0: No a je to přesně tak, dneska to byl Assassin's Creed. Tak jo, děkuju moc za všechny hlasy a taky tipy do poznávačky, jak ty správný, tak taky ty nesprávný. No a kdo by se chtěl zapojit do dalších hádanek, tak určitě budete mít možnost, protože už za několik minut, respektive za necelých 20 minut, pro vás budu mít taky hádanku Celebrity Voice Flip. Tak buďte rád u toho.

Hezky dobrý ráno všem, u Rádia Spin máme 6 hodin a taky 24 minut. K tomu s tebou je dál Domno a já jsem ti sliboval, že ti taky připomenu, kde dál tenhle ten týden můžeš hlasovat do naší připravovaný top 100 největší CZSK hitparády. No a v rámci týhletý hitparády potom vlastně my budeme dělat speciální vysílání a to podle toho, jak vy vyhlasujete vlastně postupně různý rapový CZSK hity. No a já musím říct, že jsem hodně zvědavý, protože ty tituly, které tam jsou, tak jsou jako hodně silný, jo? Protože když se podívám na radiospin.cz a otevřu si ten článek, ve kterém můžeš hlasovat, což je hnedka v pořadí druhý článek v tuhle tu chvíli, tak vidím, že mezi prvníma tady je třeba Ben Kristoval a Bomby, což si myslím, že je poměrně jako velký hit na CZSK scénu, nebo třeba taky Pašerácká od Boo Wave, to si myslím, že je taky track, pro který stojí zahlasovat, ale nechci samozřejmě nikoho ovlivňovat, jo? Je to čistě jenom na tobě. To, co tady máme vlastně jako od vás nominovaný, tak je tam seřazený od A do Z, to znamená, že nikomu jako nenadržujeme, protože prostě jako je to v tuhle tu chvíli čistě jenom na vás, tak abyste nebyli mystifikovaný, tak je to od A do Z podle ABCD hezky pěkně. No a ty potom vlastně můžeš každý den rozdat 3 hlasy, což si myslím, že je taky důležitý, protože tě samozřejmě nenecháváme vybírat čistě jenom jeden track, ale podle pocitu ti necháme dávat jako volbu, to jestli si vybereš 3 tracky, který máš rád, anebo třeba jenom jeden track, který vlastně máš rád a nabombíš mu rovnou 3 svý hlasy. Ty máš vlastně jako každý den, takže každý den tam můžeš zahlasovat. No a pokud máš aplikaci nebo mobilní aplikaci Rádia Spin, tak i pro tebe je jednoduchý se přepnout na radiospin.cz a na tohleto hlasování, protože potom jenom jedním klikem, který ti ta aplikace nabídne, tak se přesuneš k týhletý hitparádě, no a potom už je to čistě jenom na tobě. Takže je to úplně easy. Radiospin.cz, tam se najdeš top 100 CZSK repových hitů, no a pro ty potom hlasuješ. Takhle jednoduchý to je. Hlasovat můžeš až do týhle neděle.

0: 30 minut, ty posloucháš Radio Spin, za sebou máme Bruno Marze a jeho legendární track Mediu, za mě teda musím říct, že pořád ještě je srdcovka, to je podle mě hit, který prostě neumírá. My se jdeme přesunout dál do Spin rána, ve kterém nás už za pár minut čeká hádanka Celebrity Voice Flip, takže na to si určitě počkej. No a mezi tím se podíváme taky na to, co nás během dneška čeká venku, a já teda musím říct, že to ještě nebude úplně jako nejtopovější černový počasí, protože dneska by od rána do večera mělo být polojasno až zataženo, no a teploty maximálně kolem 18 stupňů Celsia, s tím, že místama i zaprší, konkrétně třeba v Liberci nebo taky v Ostravě, takže tam počítejte s nějakou tou přehánkou. Jinak co se týče zbytku tohoto týdne, tak v úterý a ve středu by měl taky trošičku sprchnout, ale nebude to úplně nic jako úplně hroznýho. Po zbytek týdne potom čekej, že teploty budou stoupat k 30, což si myslím, že je po těch studených, propršených dnech minulý týden hodně příjemná záležitost. No a mimo počasí se jdeme spolu podívat taky na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče silnic v tuto chvíli, tak začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně teda v Budějcích, v ulici Strakonická, hnedka u Kauflandu, takže tam určitě dávej pozor. Jinak zbytek regionu pro tuto chvíli podle Google Map jezdí úplně na pohodičku, takže tam počítej s tím, že dorazíš spíš na čas. Co se dálnic týče, ani tady nevidím úplně žádný velký fuck up, ani D1 na příjezdu do Brna neposkakuje, což mi přijde vlastně jako docela v pohodě pro tuto chvíli, takže i tady počítej s tím, že dorazíš úplně na pohodindu. No a co se týče Prahy aktuálně, tak tady se postojíš určitě na Štěrbolský spojce a potom taky v Olešovičkách, to je taková klasika. Cínovecká aktuálně hlásí crash, a to po směru do centra, takže tam určitě pozor. No a další crash tady mám v Praze hlášený na Českobrodský kousek za Kyjema, takže tam určitě dávej pozor taky. Kdyby cokoliv, 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pravda, ještě donedávna jsem se tím nezaoberal ani já. Pravda, kterou nechce veľa lidí vidět, která tu je, ale nás nezajímá. Pravda, která je všade okolo nás, ale není často riešiť, zabíja. Pravda, je taká, že príroda sa vďaka nám stráca. Plastová krajina.

0: Hodina 41 minut na rádiu Spin právě v tuhleto chvíli startuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš různý známý osobnosti. Převážně tedy hádáš osobnosti z Česka a dneska taky u Česka zůstaneme, protože tady budeš hádat jednoho českého zpěváka. No a to podle jeho zamotaného hlasu, tak jsem zvědavej, jestli tady dneska padne to správný jméno. Jdeme si pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní.
1: Umění umění nur vrpolave nevěne se vědí, jsme se dohodnu nesla zdu on buzu, chetí do lehý nalehý šlupelý slaky, pak je zůří slupovej slovo pomas.
0: Jestli tě podle zamotaného hlasu napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím nic nenapadá, tak určitě vydrž pár minut, protože ti tady taky pošlu pár nápověd k tomu, o koho by tady dneska ráno mohlo jít, ale doufám, že třeba i bez těch nápověd se tady objeví někdo, kdo se tipne aspoň podle barvy hlasu, o kterýho zpěváka by tady v Celebrity Voice Flipu mělo dneska jít.
1: Umění umění nur vrpolave nevěne se vědí, jsme se dohodnu nesla zdu on buzu, chetí do lehý nalehý šlupelý slaky, pak je zůří slupovej slovo pomas.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, kterou jsme tady odstartovali pár minut zpátky. No a ty už víš, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, tak si pojď připomenout, jak jeho zamotaný hlas neboli Celebrity Voice Flip zní.
1: Umíní umešní do vrchu, ale nevěne se vyříš, co se do hodnu nestazí, do hodnu buzu, chetí, do lechí, nelepíš, do chvělý slach, je pak jen zůří, slupovají, slovo pomas.
0: Co ti můžu prozradit k dnešnímu zpěvákovi je to, že se narodil a to v roce 1900.

0: 79, pořád ještě na život, si myslím, že je taky docela důležitá věc, takže je mu nějakých 46, nebo respektive teda letos mu bude 47, pokud počítám dobře. No a co se týče jeho tvorby, tak je to spíš takovej jako popovej zpěvák, potom je teda taky výborný textař, to si myslím, že je taky docela důležitá informace, protože nepíše jenom pro sebe, ale taky pro ostatní zpěváky. No a co si myslím, že bude docela důležitá nápověda, tak jsou třeba taky jeho velice známý hity, jako třeba Anděl, Dysgraphic, Chemie anebo Láska v housce. Víc ti už prozrazovat nebudu, protože by to bylo víc než jednoduchý, takže od této chvíle hádáš už konkrétně nic, kdo by to mohl být. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin posílí dál svoje tipy na to, kdo stojí za těma hitama a taky kdo stojí za tímhletím zamotaným hlasem.
1: Umění umešní nůr vrpovala ve nevěne sebe, když jsme se dohodnu nestazit důvod buzů, chetní jídol, chyní dálecký šnuchlej, stahy, pahy, zůří, snoupovají, snoubo, pomas.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo

0: Ten je horší na práci v rádiu, že potom, když ti sem volají úplně všichni na hádanku a ty máš prostě svoji oblíbenou písničku v playlistu, tak z ní prostě nemáš absolutně nic. Ale na druhou stranu, hele, i tak to člověka prostě baví, aspoň se ti ty písničky neomrzej. Každopádně my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flipe, ve který jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Míní umešní nur vrpo hlavě nevěne se vyřík, jsme se že hodnu nestazit důvod buzů, chetní dolechní nelehní šlupelí, slavě pahy, zůří sloupovají, sloupo pomas.
0: Já jsem tomu tomu zamotanému hlasu hádal, že dneska tedy hádáš jednoho českého zpěváka a taky textaře, no a že za sebou má obrovský hity jako Anděl, Disgrafik, Chemie a nebo taky Láska v housce. No a tohle to už vám poměrně napovědělo v tom, kdo by to mohl být. Tak jdeme se podívat na to, jaký typy tady dneska probíhaly. Vivien.
2: Takže hledáte Xindla X?
0: Dál tady Xindla X typoval taky Štrůdl.
3: Čau, ale prosím tě, tohle bude určitě Xindl X.
0: Další, kdo typoval Xindla X, byl taky, taky Vašek.
4: Podle mě to je Xindl X.
0: Dál tady zazněl Xindl X taky od Montyho.
5: Ta hádanka dnešní, tak to je Xindl X, ale poradil jsi mi až, jak jsi řekl, ty názvy těch písní, no, takže...
0: Tak naštěstí se mi řekl, aby si i Monty mohl zahádat, jdeme se podívat taky za Lukinem.
6: Tady Lukin, hele, Celebrity Voice Clip, tak je Xindl X.
0: Taky se měj, Lukine, děkuju moc za tvoji voiceovku a jdeme se podívat i za Kačí.
7: Krásné pondělí dome, tak to je Xindl X.
0: No a já si myslím, že není o čem, protože Xindl X je rozhodně člověk, který naspíval hity jako Anděl, Disgrafik, Chemie, Láska v housce, anebo taky V blbým věku.
8: Ujel mi vlak i poslední metro. Ještě jsem
0: tak jo, moc děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a nezapomeňte, že obě dvě hádanky si tady můžete dát opět zítra, a to mezi 6 a 7 ráno. Tady je Rádio Spin a Dom.
9: Spin ráno na Rádio Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

Máme 15. červen, svátek dneska slaví Vítek, tak přijde všechno jenom to nejlepší. No a my se jdeme dál přesunout do Spin rána, kde už se za náma připojí za chvilinku taky Roman. Dneska tě čeká určitě Radio Spin Music Impro. Ale než se k tomu všemu dostaneme, tak ti taky můžu říct, že i dneska tady budeš třeba ve hře jeden na jedno hrát o naprosto, musím říct, perfektní cenu. Takže rozhodně doporučuji být ready i v 8.40. Ale taky ti chci ještě jednou připomenout, že v rámci tohoto týdne ještě můžeš pořád hlasovat do naší top 100 CZSK rapových nejzásadnějších hitů. Takže pokud máš svůj oblíbený hit, nebo respektive pokud máš svoji nominaci, kterou se tady dával 2 týdny zpátky, tak určitě můžeš na radiospin.cz posílat svoje hlasy pro svoje favority. Každopádně my se jdeme spolu ještě podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože vlastně jako to nebude úplně nic moc. Jako nebudu lhát, nebude to úplně nic moc. Zase na druhou stranu, po vypršeném minulém týdnu to dneska bude pravděpodobně bez deště, až teda na Ostravu a taky na Liberec, tam jako se něco malinko přežene, ale nic hroznýho by to být úplně nemělo. No a co se týče teplot, tak ty stoupnou maximálně k 18. Takže úplně to na 15. červen dneska venku vypadat nebude, ale během týdne postupně bude určitě počasí lepší a dokonce hitnou až 30. Takže si na to určitě počkej, no a taky si počkej na to, až tady budem spolu s Romanem. Tady je Radio Spin a Dom.

0: 7 hodin 6 minut, hezký dobrý ráno, 15. červen, Vít má svátek, školáci už mají podle mě úplně klid, ne? To je takový to, že poslední pedagogická rada pak jako se dělá, že se uklízejí třeba třídy a kytky a vlastně se nedělá vůbec nic, je to takový vlastně docela dobrý, já jsem to měl rád.
1: Jo, ty poslední dva týdny školy jsou super,
0: jo, to je to dobrý. To je takový, že na tebe padne
1: i nějaký sentiment.
0: Do divadla, do divadla, no, v červnu jste chodili do divadla.
1: No jasně, do kina jako, a tak.
0: Jako jo, jako já mám pocit, že to je takový týden nebo dva týdny pro učitele za odměnu, protože to jsem fakt nedělal úternic.
1: No tak jenom pro učitele.
0: No tak jasně, tak studenti jsou líní celoročně, to je prostě pravda. No tak jo, takže si užijte poslední dva týdny školního roku 2025-2026. No a snad dobře, prostě vkročíte do tohohle týdne, který je z kraje vlastně hrozně studený. Teď je tam fakt zima, já to řeknu jako kráva, ale třeba v neděli by mělo být 32, což je docela vlastně jako sympatický. A užijte si ten pátek, sobotu, neděli, protože pak zase přijde ochlazení a vlastně ani začátek prázdně nebude nic veselý, říkali meteorologové.
1: No, takže to bude prostě takový ve vlnách, no, volitereček moři.
0: A víš co? No, přesně, no. Ale hlavně já jsem jako si říkal, bude El Niño, tak jsem si říkal, tak to bude konečně léto, podle mě představ a houby.
1: Prostě, no, takový El Niño moc nezahrá, no, ale taky. Tak jako třeba jenom tady, tyjo, jakože zase potom někde jinde to může
0: no,
1: být.
0: A co?
1: No a co, přesně, jako, my to chceme tady.
0: Po nás potopa, jak by řekla Marie Antoaneta. Tak jo, tak co nás dneska čeká?
1: Tak jo, my si řekneme o tom, co je to Polpoint a taky kde ho najdeš.
0: OK. Podíváme se, co vás může letos v létě třeba potkat při cestách u moře, když už se blíží ty prázdniny. Docela jsem byl jako překvapený, jaký různý pravidla mohou existovat, ale zároveň, když jsem se dozvěděl, proč začíná existovat, tak stojím za nima.
1: Pojedeš k moři.
0: Zatím to tam v plánu nemám, ale chtěl bych, protože myslím, že po tak náročném roce, který mám za sebou, bych si to zasloužil.
1: No tak jo.
0: Tak jo, takže uvidíme, možná letím žít.
1: Budeme držet palečky. Ofiko se dostavil taky největší kostel na světě. Tak jak dlouho to trvalo a kde ho najdeš, to se řekneme po 8 ráno.
0: Že bychom se podívali do Španělska, nebo to není ono?
1: Ale neprozrazuj, ty vole.
0: Dobře.
1: Prostě Roman vždycky přijde ráno. Ačka, ty se mi snaží zkazit ráno, ty jsi se zase neodhlásil z počítače a pak udělá tohle, jako halo.
0: Máš za to. Tak pořešíme Dominika, teda šimpanze.
1: Jasně, zahrajeme si taky pravdu nebo lež.
0: Tak, no a taky jsem vám chtěl říct, že ve hře jeden na jednoho budeme soutěžit o album Prago Union Nekorektum, který pokřtili v Praze v Dýgráčích. A taky prosím vás pěkně, nezapomeňte hlasovat do největšího československého žebříčku na radiospin.cz. Čas máte do neděle.
1: No a pokud máte aplikaci,
0: jo, už to jde
1: tak
0: i tam.
1: To máte, tak to máte hodně.
0: Jo, jo, to jsem zařídil já.
1: Jasně.

0: 7 hodin 10 minut, dobrý ráno, Roman a Dominik. Tak, začneme s právama. Tak já tady mám rovnou informaci ze Sardinie. Pokud se chystáte na dovolenou k moři a pokud se chystáte do Sardinie, tak možná budete překvapeni na pláži Punta Molentis. Asi to čtu jako blbě, ale to nevadí vlastně, jo. Prostě důležitý je Sardinie, pamatujte si Sardinie.
1: Každý přečte úplně stejně.
0: Cože?
1: No to stejně každý přečte úplně stejně.
0: Myslím, že to můžeme tak jako počistit, prostě buďme burani a všechno to tak dělá po našem.
1: Ale hodně se to stejně v Sardinii nerozvíje, jak čteme jejich
0: pláže.
1: Pokud
0: jim to nebudete říkat, prosím vás. A já vám teďka řeknu, ale zase na druhou stranu vy tam podle mě nepojedete, když vám teďka řeknu. Tak jednak, když půjdete na pláž v Sardinii Punta Molentis, tak slunečníky si můžou přinést buď děti do 10 let, anebo seniori nad 65 let. A potom za poplatek vstupu na pláž se bude platit nově poplatek 250 korun. A vlastně ten argument je, že cílem je chránit přírodu, moře a pláže. Jako trochu mi to smysl dává, nevím moc teda, jak ty slunečníky budou, jako, jak slunečníky ničí životní prostředí. Možná tím, když ho dáte do toho písku, tak třeba zabijete nějakého kraba nebo nějakého broučka, ale nevím, no.
1: Tak za vstup 250 korun na pláž.
0: Ale to přijde v pohodě. To,
1: jako když, je to tady, když jdeš někam namácháš, nebo tak, tak jako, je platí vstup, že jo?
0: Když jdeš prostě třeba do Podolí, tak a chceš tam být celý den, tak zaplatíš skoro 4 kila. To je a prostě úplně, jako to je hrozný úplně.
1: To jsou no. Drahý docela.
0: Takže zlatek 250 korun Sardinie vlastně.
1: Jo, za 4 kila bazén tady máš za 200 pare moře, ty vole, co víc chceš?
0: No, jasně, tak musíš tam ještě nějak dostat, někde tam bydlet a tak dále.
1: A tak to spíš příjemný s užitečným.
0: Jo, jasně, tak co to máš
1: tak,
0: ty?
1: Na mě o víkendu vyskočila užitečný zpráva o čvestek, že otevřeli Polpoint nový generace, takže o co jde? Jestli si pamatuješ takový ty tubusy, ve kterých byly záchody, většinou byly třeba u hlaváku nebo tak, tak vlastně je to dost podobná věc. Vypadá to úplně stejně, je to úplně stejný tubus, možná je to právě ten předělaný hajzlik. No a uvnitř není právě jako záchod, ale můžeš si tam dát videokol s policajtama a přímo oznámit nějaký případ už takhle jako na místě, že nemusíš jít rovnou na stanici, což je super pro introverty nebo pro lidi mladé generace, kterým se prostě jako na švestky úplně nechce. Mně se tam taky nikdy nechce.
0: No, teda. Na druhou, ty děláš, kdybych tam chodil nějak často.
1: Chodíš tam nějak často? Párkrát jsem tam byl. Jo.
0: No, tak jako chápu, že to není příjemné setkání. Na druhou stranu, pokud budeš utíkat před nějakým násilníkem, tak ta budka vlastně je tak strašně jako policejně viditelná, že vlastně ten násilník se na tebe počká, normálně tě prostě pak podkrouhne, ne?
1: Nebo třeba rovnou uteče.
0: Nebo třeba rovnou uteče.

0: 7 hodin 16 minut, dobrý ráno, Roman a Dominik. Ještě jednou, pokud dneska se chystáte ven, tak teď venku vás to tam trošku jako štípne, je tam nějakých, já nevím kolik, asi 10-12 stupňů. Je tam sice sluníčko, ale jako třeba v březnu byste za to byli rádi, tak.
1: To je pravda, no. Tak jako bude tam dneska nějakých kolik, 18 stupňů.
0: No.
1: Jako jo, to si myslím, že na březen, na únor by bylo jako super.
0: Jo, to bylo taky jako wow, konečně prostě teplo, teplíčko a najednou ne v červnu.
1: Propadu. Náznak jara, jo, no. Ale jako 15. června to není úplně jako nejideálnější.
0: A zítra bude nejchladnější ráno, tak si dejte někam do upomínky, vem si bundu, blbečku, protože prostě zítra bude třeba 9 stupňů ráno, což vlastně já chápu, že prostě někdy v některých částech roku je to hodně, ale jako teď je ta devítka taková fakt jako štěplavá.
1: No, už by to chtělo prostě jako ráno v tričku a ne v mikině, že jo?
0: No.
1: Už by jako to bylo určitě příjemnější. Já doufám hlavně, že zítra nebude pršet, ono tam straší s nějakým deštěm.
0: A... Ale víš, jak to je, ono v těch aplikacích vždycky ti ukáže dešť a pak to ani kapka. Tak jo, tak pojďme k dnešnímu tématu. Já bych navázal na tu Sardinii, jo. Když ta Sardinie je takhle na nás, to znamená, že 250 korun na pláž a žádný slunečníky, jinými slovy, klidně tam umřete prostě, tak co byste zakázali v Česku vy cizincům? Mm-hmm. Hezky potom popřemýšlíte, helejte, se musíme jít proti útokem, když oni, tak my. Takže pokud by přijel Sardinec do Čech, tak co byste mu zakázali? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, jsem zvědavý, na co budete prostě přicházet, klidně to udělejte jako oni, omezujte děti, omezujte prostě seniory, omezujte prostě pracující lid, prostě jsem zvědavý, co vás napadne, co ti napadne?
1: No tak jako já bych asi šel po těch dětech, protože jako děti kolikrát, když máš, nechceš mít klid, tak děti prostě kolikrát dělají bordel, takže do nějakých míst bych prostě jako zakázal pustit děti.
0: Hele, já bych, no taky, my jsme včera byli s mámou, jak jsem jako teďka absolvoval ten kurz úspěšně a tak dále, třeba říct úspěšně, tak jsme byli na obědě v Louvru a tam jsme tak jako seděli v rohu a měli jsme tam jako oběd a vedle mě bylo tak jako, já nevím, místo na batoh, skoro bych řekl. A stará bába, babizna, odporná, plesnivá prostě, tam aniž by se nás zeptala, tak tam prostě dotáhla vnučku a ta vnučka tam jako kvákala nějaký prostě nesmysl. Jsem na to nebyl vůbec jako nastavený, ale hlavně ta bába nám vlezla do osobní prostoru a tam se řekl, že šimara to byla. Tak tohle se prostě nesmí dít. Jakože prostě, víš co, kdyby řekla, dobrý den, vnučka chce vidět tramvaj, můžeme tady chvilku pobejt, tak by to bylo něco jiného. Ale bába se tam prostě do toho mezi prostoru tam narve to dítě.
1: No, klasika, takže, klasika prostě důchodce, ty se furt někam rovou.
0: Bába prostě plesnivá. No tak jo, takže já jsem s tebou, zakazoval bych taky děti.
1: Ok, jako ty, já jsem včera prostě jako ležel odpoledne, dával jsem si čilíček na gauči a u nás prostě v bytovce máme jako některý sousedy prostě jako jiný národnosti. Jako nějaký dítě úplně urvaný, upištěný, prostě ještě jako ne úplně jako česky, takže ji nemůžeš ani jako na ní začít holákat z balkonu, protože ti nebude rozumět.
0: Tak si to nech přeložit Googlem a pak to zahřeje
1: z okna. A pak to pozře práku, veď.
0: Takže co byste zakázali cizincům na návštěvě v Čech, když oni k nám takhle? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Hezký dobrý ráno, Román a Dominik. Tak, prosím vás, teď nám zavolal David a říká, kluci, vy jste ale idioti, vy jste jak dva dezoláti. Tak ne, nejsme dezoláti, prosím vás, pěkně. Tak dobře, tak to pojďme říct jinak. Pokud jako na pláži někdo zakáže prostě slunečníky, tak je to prostě bizarní zákaz. Obzvlášť v létě, kdy paří sluníčko. Takže pojďme spíš vymyslet teda bizarní zákazy, ať nezníme jak ty bezzubci, který prostě někde demonstrují, ani nevědějí, proč demonstrují. Takže 210, 30, 20, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Nejsme rezoláti, jenom hledáme bizarní zákazy. Tak doufám, že už jsme to víc poličtili a jdeme za Davidem.
1: Tak čau, tady David. Hele, tak já bych cizincům zakázal chodit do hospody, protože prostě ani piva se nemají míchat, tak to je jasný.
0: Jasně, tak to říká David. David byl právě ten, který z nás udělal dezoláty. Davide, promiň, jestli jsme tak působili.
2: Ho napraskal,
0: Ne, tak zároveň jsem mu chtěl jako vyšvihnout poklonu a poděkování, že vlastně můj dobrý úmysl vlastně by mohl sklouznout k naprosto šílený věci a to bych nechtěl. Takže děkujeme, takže hledáme bizarní zákazy. Tak, Petře, pojď.
3: Čau kluci, tady Petr. Tak hele, já bych těm turistům vůbec všem bych spoplatnil, protože my když jedeme kamkoliv, tak všude chtějí po nás prachy. Já bych jim spoplatnil procházky a sezení třeba na náplavce. Hele, za 3 kilča, nazdar.
2: Co na náplavce, hele, já už bych tě zkasíroval hnedka na letišti, tyjo.
0: To taky, tak to bys byl dobrý taxikář. Ty jsi teďka promluvil opravdu jak 90-kový taxikář prostě. No, já bych to dělal jako Petr. 250 náplavka, 250 průchod letenskýma sadama, podíváš se na Pražský hrad, 800 korun, prostě jenom se podíváš a už ti tam naskočí takhle před očima nějaký prostě QR kód, já věřím, že to prostě půjde a tak dál. Takže snažte se hledat nějaký bizarní zákazy, nějaký bizarní pravidla, tohle to zní zatím docela dobře.

0: 7 hodin 27 minut, Rádio Spin, Roman a Dominik. Ještě předtím, než se dostaneme zpátky k bizarním zákazům, tak se musíme podívat taky za Spin komisařem Repem za Matin. Ten totiž minulý týden opět vyrazil na lov. Kam vyrazil, pamatuješ si to?
1: Vyrazil podle mě do Čáslavy.
0: No, do Čáslavy dorazil. Tam chtěl vyrazit, ale
1: tam nenarazil na spinera.
0: Jo, je to tak, to znamená, pak se musel vrátit zpátky do Prahy a udělat štěstí v naší matičce Praze.
2: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
3: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: Jo, jasně, jasně, tak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
3: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal mi padat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
3: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
0: A zasloužil. Tak, zítra Maty vyráží taky do ulic Republiky, pokud máte pocit, že jste někde k zastižení a že máte od rán do večera nalazený Rádio Spin a že ve chvíli, kdy Maty řekne, jedu tam a tam a vy řeknete, jsem tam a tam a jdete čekat před barák, tak je to prostě úplně hotový a tutový program @radiospin.cz.
1: Richard Prva na Rádio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme v regionech a to konkrétně v Brně, protože tam se bourá v ulici Gajdošova, takže tam pozor. A jdeme se podívat taky na dálnice, protože i tady bouráte konkrétně na D1 po směru na Prahu, kousíček před Šternovem a tam počítejte s nějakou tou minutkou navíc kvůli crashi. A pozor si dávejte taky na crash na D8 kousíček před Ústím nad Labem, protože i tam se bourá a i tam nějakou dobu budete poskakovat.
0: Několik crashů v Praze, dva na Českobrodský a potom jeden taky na jižní spojce a to v oblasti Štěrbohol ve směru dál k Černému mostu.
4: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
5: Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: 7.38, Radio Spin, Roman a taky Dominik, tak pojďme asi uzavřít téma bizarních zákazů. Oni nejsou tak úplně bizarní, jsou asi i praktický. Zdá se, že Helča bydlí někde v centru Prahy.
1: Ahoj, tady Helča. Tak ohledně těch cizinců, co bych jim zakázal, chlastat bych jim tady zakázal. Chlastat, protože se pak všichni chovají jak prasata, takže bych jim zakázala pít alkohol, striktně.
0: To by teda byla dovolena, když ta představa, že dorazím třeba do Francie, že dorazím prostě někam třeba do Nice a půjdu si tak jako na kolonádu, oni řeknou, dobrý den, jak se jmenujete, aha, odkud jste, z České republiky.
2: Tak to bude nealkový.
0: No víno. Tak to by se mi asi normálně úplně roztreskli prostě oči pláčem. Tak,
2: jako je fakt, že oni sem taky vyloženě jedou zatím za ochutnávačkou, ty,
0: no,
2: jo,
0: jasně.
2: Vlastně potom jim ukážeš takhle.
0: A pak najednou přijde komisařka Helča a řekne, tada, máme prostě skvělou, dobrou vodu. Tak.
2: Skoutku ještě ke všemu.
3: Radio Spin. Spin Music Impro.
0: Tak, 7.39, za pár minut se tady bude rapovat, za pár minut se tady bude zpívat, za pár minut se tady možná budou opejkat špekáčky, podle toho, co jsem slyšel, že se dneska bude dít, tak nám pojď představit, co se tady vlastně dneska bude dít.
2: Tak není to úplně špekáčková hudba, já jsem dneska upustil trošičku od countrya, narval jsem tam starý dobrý český rokec a to naší nejposlouchanější skupinou na Spotify a to jsou Kabáti.
0: To je super, jak mě tady tímhletím vyjadřováním tlačíš k tomu, abych to neposlal do háje.
2: Protože se tady Roman si tady připravoval prostě ty zvuky, ty ukázky, říká, že co jsi z toho se vybral za písničku, říkám, Romane, to jsou tak... Kabáti, on říká, jo, vesničan prostě, říkám, no a co, prostě typický vesnický plesový playlist.
0: Jo, já jsem si říkal, že buranský playlist, no, ale jako proč ne, někdo to má asi rád, já jsem ještě vůbec nevěděl, jako co to je, v pekle sudy válej, to
2: pekle sudy válej, no.
0: Vůbec nevím, co to je, prostě, tak si to jdeme pustit. Tohle možná znám,
2: no, tak
0: ale já znám jenom takový to, když se u nás chlapy poperou, to jsou
2: jo,
0: taky ne, nebo nejsou
2: jo,
0: to
2: Kabáti? Taky to jsou, no, tak Kabáti.
0: To je jediné, co tak nějak přeze mě proteklo a zase vyteklo teda. Tak, Viktor Šín, Ibalgin je ten track, to znamená, že ty vezmeš slova z Ibalginu.
2: Ne, slova z Kabátu.
0: Slova z Kabátu a dáš
2: a dáme do Ibalginu.
0: Chudák, Viktor, tak jo.

0: Music Impro.
1: Tak, psí otec Dominik má před sebou mobilní telefon, má před sebou nachystán text kabátu, který půjde do Viktora Šína.
2: Přesně tak.
1: Dobře. Tak jo, tak prosím vás, já budu moc rád, když se nachystáte mobilní aplikaci, když se nachystáte taky telefon 210 32 3030, protože budu moc zvědavej, co budete říkat na to, jak se to Domovi povede. Já věřím tomu, že se mu to povede, protože kdykoliv jsem třeba pochyboval o té české skladbě, tak najednou pak jako boom a přišla fakt jako naprostá bomba, bombice a věřím, že to se může stát i dneska.
2: Já si myslím, že se to stane, když to nepodělám.
1: No to je pravda, ale kdyby náhodou to podělal, tak řekni...
2: Tak si to dáme znova, no
1: přesně
2: jasný,
1: tak, já ti vyjdu
2: to už taky máme za sebou.
1: Strhnu ti to z platu a bude to v pohodě.
2: 5 kilo. Každá otočka, to je 5 kilo.
1: Jasně, tak to máš pokuta za ostudu v éteru prostě a jedem. Tak jdeme na to.

Jede vlak, no a my jedem v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej,

dýchal ten mašin fíra stopičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš, zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jedem dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený a odvar z hlavy makový. Jídelní vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má, tenhle spí, ten pospíchá. Záleží teď na každém, kdo jak si to namáš.

0: Fajn.
1: No tak myslím si, že jako dobrý. Že takovouhle verzi kabátu bych si dokázal představit, že ne, že půjdu na koncert, ale že si někdy jako poslechnu. Takže děkuju ti za možnost zblížit se s kabáty.
2: Poslechnu si v klidu kabáty, aniž bych nemusel poslouchat kabáty.
1: Tak, dobré ráno, koho tam máme?
3: Dobré ráno, chlapče, tady Rybíř.
1: Nazdar, Rybíř. Tak, pojď sem.
3: To bylo tak báječný, že si dodat i Balgin Rapid verzi Hoši.
1: Dobrý, tak
3: jo. Opravdu jako, to bylo vsazený jako velmi pěkně, ale prostě sorry, no, jako Viktor je Viktor, no.
1: No, tak, jako, jasně, rozumíme, ale na druhou stranu na té škále od 0 do 10, kde na začátku kabáti byly na 0, tak teď si myslím, že třeba na nějaký 6 jsou.
3: Jo, z pohledu absolutní hodnoty určitě, než je to míč.
1: Skvělý, Rybíř, děkujeme za hezký pokec, krásný den, čau, ahoj. Čau, tak Radio Spin, dobré ráno, koho tam máme? Tak, zkus si zeslabit, ježi, on nám tam někdo zavolal a položil a zavolal a položil, zavolal a položil, tak zkusíme to ještě jednou. Dobré ráno, haló, kdo tam? Zeslab si rádio, je tam příliš
4: ozvěna.
1: Tak, haló.
5: Čau. Čau, tady Hudrovadlo.
1: Nazdar, Hudrovadlo, ahoj Jirko.
5: Ahoj kluci. Hele, za mě dobrý, zkusil bych to na rádiu být, vole, ještě poslat. Já si myslím, že by vás ukomenovali, vole.
1: Ježiša, to je nápad. Hele, a oni, býťáci hrajou kabáty, máš pocit?
5: No jasně, tak jako je to, že je to rokový to, takže na Beatu to určitě dá budou.
1: No tak jo, tak já to vystříhnu a pošlu to dneska Standovi, to je programový šéf Beatu, má kancelář vedle mě a řeknu, to udělal Dominik, co ty na to říkáš?
2: Ty jsem je doteďka neměl rád, tak teďka už
5: Dominik úplně nenávidět. Já si myslím, že už nepřijde do práce, teďka Dominik.
1: Jako, že ho zmasakrujou rokeři, jo?
5: Ne, oni ho přetáhnou k sobě, že no, to bude jich modla, vole.
1: No tak jo, vole, tak děkujeme moc a přejeme hezký den. Ahoj, Jirko.
5: Kuči, mějte se, čau.
1: Čau, Hudrovadlo.

0: Hezky dobrý ráno všem, Roman a Dominik. Přejeme vám krásný vstávání. Dneska vás čeká poměrně chladný den. V závorce nestěžuju si. Už jsem dneska dostal výtku od spinnera. Roman se potom stěžuje na počasí. Musíme to prostě přijmout. Přijímám, jo, tak prostě zmrzneme všichni.
1: Ať budeš mít třicítky.
0: No teď jo, já se těším, že čtvrtek, pátek, sobota budou moje dny a pak zase budou vaše dny. Teď už je tady s náma Jirka ve studiu. Jirko, ahoj.
2: Hezký ráno, čau.
0: Za prvý, jak jsi užil festival? Ty jsi byl dlouhou dobu na festivalu, třeba 4 dny, ne?
2: Bylo to 4 dny, bylo to náročný, ale už jsem si říkal, včera, že už tam nikdy nepojedu, to si říkám, každý rok si to říkám a takže po týdnu si tam
0: máš koupený lístky.
2: Přesně tak.
0: Tak jaký byly lákadla, promiň, Dome?
2: No tak já jsem si osobně nejvíc užil Limp Bizkit, to bylo opravdu skvělý. Viděl jsem Gorillaz, který byli naživo úplně brutální.
0: Měli jak tam... z něj po tolika letech Gorillaz naživo?
2: Hele, vlastně já bych řekl úplně stejně, protože ten týpek zpívá do té vysílačky, takže ten jeho hlas není ani jako nějak jiný za ty roky.
0: To je takový vlastně trochu jiný autotune.
2: Přesně tak, který už vymysleli teda dávno před.
0: Asi před 100 lety, no.
2: Ale co se třeba repu týče, tak viděl jsem třeba taky Gleba, který byl naživo úplně skvělej.
0: Fakt jo. Jinými slovy, tím si de facto řekl, že když ho slyšíš na nahrávce, tak tě nebaví, ale na životě baví.
2: Mě baví i na nahrávce, ale baví mě, když ty rapeři i naživo zní dobře.
0: Měl jsi pocit, že před těma stagema se střídají ty rockový people a ty rapový people, nebo že dochází k nějaký vzájemný komunikaci, protože leckdy mám pocit, že vlastně jestli nějaký dva žánry mají k sobě blízko, tak je to právě rock a rap.
2: Je pravda, že co se těch žánrů týče teda těch umělců, takže fakt se tam objevuje nejvíc rockových a rapových věcí. A přijde mi, že ty lidi už jsou spolu tak jako srostlí, že tam už je to jeden velký organismus a vůbec se to tam nerozděluje takhle na nějaký skupinky.
0: Což je sympatický vlastně de facto, že jde vlastně o muziku. Dome, ty jsi měl nějaký dotaz.
1: Mě zajímalo, jestli jsi měl holinky sebou.
2: Holinky jsem neměl, to jsem prohloupil. Neměl jsem spoustu věcí, co jsem zjistil pak na místě.
0: Viděl jsem nějaký starter pack a ještě mi řekni, jaká byla zima. Vy jste spali ve stanech?
2: My jsme spali ve stanech.
0: Protože to bylo opravdu chladno.
2: Je pravda, že přes noc zima byla, ale nejvíc otravnej byl vlastně ten déšť, že ses nemohl jako sednout na trávu, vlastně nic si nemohl. No, tak.
0: Já jsem chtěl říct něco s tou trávou vtipnýho a pak jsem si říkal, že bychom byli za hranicí zákona. Tak, ty jsi tady ale kvůli muzice a kvůli novinkám hitparádě Spin Fresh Hits. Dneska bych řekl, že to opravdu vypadá hodně fresh, že vlastně dneska jdeme úplně jiným směrem, než se většinou vydáváme, tak nám to pojď představit.
2: Je to tak, my tam máme první novinku od Řezníka a HDS, je to track Drug Stars. Řezník s HDSem tak jsou dlouholetí labeloví kolegové, teď budou vydávat nový společný album závěrem tohohle měsíce. A tohle je taková první vlašťovka z tohohle alba.
0: A zní to vlastně takový trošku pozdrav právě z toho festivalu, kde jsi byl? Kombinace rocku, rapu, metalu trošku a vlastně to zní jako hrozně dobře.
2: Je to pravda a zároveň i videoklip vypadá jak na takový obrovský rockový stage. Řezník z HDS jsem si tam zahráli na rockový hvězdy právě, takže jak říkáš, je to právě dva žánry, které k sobě mají dost blízko.
0: Tak je super, že se nám to podařilo vlastně zařadit teď, když se z toho festivalu právě vrátil. Tak a druhá novinka, tam mi přijde teda mega zajímavá.
2: Druhá novinka, tak ta je od Pragoholika. Je to track Halo, tady Prago. Pragoholik je na naší scéně už dlouho, ale stále se mu tak jako nepodařilo proniknout do toho úplně mainstreamu. Stále je to taková spíš undergroundovka, ale ten jeho zvuk, kvalita je nespochybnitelná.
0: Jako já, když jsem se připravoval na rozhovor s Pragoholikem, myslím, že teďka ve čtvrtek, že jo, bude ve Spin Talku.
2: Je to tak.
0: Jo, takže teďka, mějte se, musím se ptát kolegů, toho budu mít na rozhovoru. Tak vlastně je strašně skvělý to, že má za sebou mnoho zkušeností. Jednak žil v zahraničí, jednak v zahraničí dělal muziku, jednak vlastně si hraje s tím soundem a zvukem a je to takový jako, je škoda, že je pořád v tom undergroundu a hrozně bych mu přál, aby z toho undergroundu se stal mainstreamem, protože věřím, že na to má. Takže Halo, tady Prago je druhá novinka. No a kam se budeme vracet zpátky?
2: No, ve flashbacku jsme se vrátili právě taky za Pragoholikem, za trackem Jedou sem Benga, což je nějaký 2-3 roky starý track. Je to track pojednávající o strastech na house party a tady bych vypíchnul videoklip, kde si zahrálo několik známých herců, takže nejen slast pro uši, ale doporučuji se podívat i na...
0: Tak kdo tam třeba je teda? Bohdalka?
2: A to po mně nechtějí, já herce rozeznávám podle obličeje, ne podle jména.
0: Ok, dobře, tak jo, tak my se podíváme na klip a pak vám to třeba zkusíme říct. Tak jo, Jirko, moc si děkujeme, upaluj do telky, no a vy nezapomeňte hlasovat taky do hitparády Spin Fresh Hits, protože nejenom hitparáda z to nejvíc CZSK hitů československé scény je na našem webu hlasování, ale právě hitparáda Spin Fresh Hits. Děkujeme.
2: Díky, hezký ráno.

0: Ježiš, to je skvělý ten text. Tak, Pragoholik, halo, tady Prago, novinka v našem vysílání, novinka v hitparádě Spin Fresh Hits, tak můžete proto třeba hlasovat. A určitě uplavujte na radiospin.cz a hlasujte jde o hitparády 100 největších CZSK hitů. Sám jsem zvědavej, jak to bude probíhat. Těším se, že dneska po 9. ráno hnedka zčeknu prostě ty hlasy, co se změnilo o víkendu, protože vždycky to je takový jako poměrně dramatický. Takže jsem zvědavej, jak se nám to hejblo a kolik budeme mít hlasů.
1: Já koukám, že tady ještě dneska nikdo nehlasoval, tak já ty hlasy vyžeru.
0: No to snad ne, počkat. Takže hejte se, já jsem vám chtěl nějaký věci, ale musím jít hlasovat, takže Dominik vám teďka řekne počasí, takže Dominiku, řekni počasí.
1: Nechám ti tam jeden hlas, no, tak jako na naši.
0: Ty vole, tak to snad nemyslíš vážně.
1: No myslím počkej, to vážně, protože jsme to vyžírali celý minulý týden. Ježiš,
0: ne, počkej, já potřebuji.
1: Každopádně, co se týče dnešního počasí, tak počítejte s tím, že nebude úplně černový.
0: No, povídej počasí.
1: Nebude úplně černový, teploty maximálně na 18 a venku polojasno až zataženo. Už jsi to našel?
0: Jo!
1: Nezapomeň, že to je podle abecedy.
0: Prej, že mi tam necháš dva hlasy, ty vole?
1: Jeden jsem ti tam nechal.
0: Tak ty jsi normální zmije. Prosím vás pěkně, dejte hlas někdo za mě gufrau. Spin Radio.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
4: Čau, tady Pio a
5: Orion.
6: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
6: Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
8: Podporuje Radio Spin.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
11: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
12: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
11: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
12: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
13: Československý underground.
14: Stačí mi, když pomalu zapadat

0: 18. na ihrisku Sabat Praha. Za mňa je to všetko. Maj príjemný pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 5 minut k tomu.
2: To je přesný čas.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v

0: Hezky dobrý ráno všem, tak Jirka už se vrací z telky, takže můžete se třeba pak podívat někde na záznam, anebo jste slyšeli, jaký novinky do hitparády Spin Freshic přinesl. Tak my jsme po 8 ráno, co nás čeká v této hoďce, tak budeme tady mít jednak soutěž jeden na jednoho, jednak to bude pravda nebo lež, a taky teď.
1: A taky teď se podíváme na zprávy.
0: Tak se jdeme podívat na zprávy, jsem zvědavý, co tě cvrnklo do nosíku.
1: Tak cvrnklo mě do nosíku to, že Barcelona slaví světovou událost, protože po 144 letech...
0: Všimně si neříkám to.
1: ...se přidal poslední díl do skládačky na kostel Sagrada Familia a stal se tak nejvyšším kostelem na světě, protože ta nejvyšší věž má díky tomu 100-tunovýmu kříži, který na ní dali 172,5 metru, což
0: je... To je krásný, to je krásný.
1: ...úctihodný.
0: Musím říct, že když jsem byl jako malý kluk v Barceloně, byli jsme tam tenkrát s mámou, tak jsme se podívali jako dovnitř a tenkrát se tam ještě nemuseli dělat registrace, teď minulý týden mi říkal kolega, že byl v Barceloně a že když se chystáte do Sagrady Familia, tak musíte mít třeba rok dopředu koupenou vstupenku, abyste se vůbec dostali. Tak jenom
1: no
0: taková,
1: vidíš, další poplatek.
0: Takový cestovatelský typ. Přesně, jak chcete se potkat s Romanem, 1000 korun. Prostě. Tohle to mě baví. Tak, tohle to mě baví. Dobrý, tak jo, tak děkujeme za zprávu, moc hezká. Myslím si, že to je opravdu jeden z nejkrásnějších chrámů jako světa.
1: Je hezká.
0: No, chtěl bys tam mít svatbu třeba?
1: No, bylo by to asi sakra drahá sradba, ale jako bylo by to hezký.
0: A sradba?
1: No, jako...
0: Byla by to sakra drahá sradba?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že vlastně jako Sagrada Familia, že uctilo i Lego, protože vlastně jejich největší set je teďka právě Sagrada Familia.
0: A ty tam měl mši papež, tak ono se nediv, že se tam děje takových věcí. Prostě Lego, papež, prostě sradba, svatba.
1: Všichni slaví, že je dostavěno tak. Prostě.
0: Jo, jo, to je pravda. Tak jo, tak já tady mám jeden příběh se zvířecí říše, který mě možná jako vlastně trošku jako... Nevím, asi udělala radost, ale říkal jsem si, že je hezký, že nejenom lidi vnímají nespravedlnost, vnímají dokonce i šimpanzi. A pokud se třeba někdo ze smečky chová v té smečce nespravedlivě k někomu před skupinou, tak začne reagovat vlastně velmi agresivně a těžce to i nesou. Zjistil teďka nedávno jako věci, tak musím říct, že jako vlastně big up. A vlastně je dobře, že jsme asi jako z opic a ne třeba z rybky. Že jsme se vyvinuli ze správného druhu. Z toho mám vlastně radost, protože ta představa, že budeme všichni z dorinek, tak i když to tak někdy vypadá, tak vlastně
1: tak
0: to je hezký.
1: Možná, jo, no.
2: Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein und du begreifst nun, dass jeder auf dich scheißt und du lässt jetzt

0: dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Všechno dopadne dobře. Tak, máme tady německý rap. Doufám, že vás baví německý rap. Přejeme hezký dobrý ráno, tady je Roman a taky Dominik.
2: Já mám teďka jednu důležitou zprávu, protože já jsem teďka otevřel Instač a zjistil jsem, že Ice Cube dneska slaví 57. narozeniny.
1: Nekecej, tak počkej, takže to bychom měli, ty bys mu měl zarepovat.
2: No, zarepovat.
1: Do toho, ne, fakt to by bylo hezký, ty bys mu měl zarepovat do toho tradičního
2: to jsem
1: beatu.
2: Zase úplně jako nechtěl. Zase
1: já
2: jako
1: už jsem právě chtěl, takže to je skvělý, takže počkej, happy. Tady máme to s tím orchestrem, to mě baví úplně nejvíc.
2: Jo,
1: tak,
2: to není úplně rapová, tak rapová verze.
1: No, budeš muset improvizovat, jsi v tom dobrý, tak já poprosím, dámy a pánové, Česká filharmonie právě teď vchází do studia Rádia Spin. Tak, tady vidíme houslistku, klavíristu, harfistka tady je s náma dokonce, pro pána Jana. Pane bože, to je skvělý, co se všechno děje, tak, tak hezky se usaďte na místa. No a Dominiku, ty si teda připrav Happy Birthday to You do toho symfonického tělesa, jo?
2: Dobře, no, to mám teda radostku. Jsem nečekal, že když oznámím, že Ice Cube slaví 57. narozeniny, že mu budu rapovat.
1: Dobře, tak a nevíš, kam jsem si to odložil?
2: No, podle mě jsi to tam
1: jo, tady, odložil. Tak jo, takže 3, 2, 1, začínáme teď.
2: Štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, Ice Cube, hodně štěstí. Ale to úplně jako mě tam prostě jako lítá ta melodie jenom.
1: Nic se neděje, Ice Cube, my jsme tě jenom chtěli popřát k narozeninám.
2: Přesně tak, ale když tak ty seš lepší rapper, zarepuj si to sám.
1: Tak, přesně. I nepodařený pokus je taky pokus, takže kolik jsi říkal, 47?
2: 57.
1: 50, 57.
2: 57.
1: To je prostě hustý, to je prostě dobrý. No tak jo, takže když je někomu 57, tak se ho tady připomenem. Je vlastně skvělý vidět, kolik rapových věcí vlastně už na tom světě jsou a jak dlouho vlastně se ten rap jako takový dělá. To, že když přijedete do Horní Dolní, někam prostě do Dolní Lhoty, tak vám nějaká bába tam řekne, to je jenom pro ty mladý. Že jo? A přitom ta bába tam v té Horní Dolní
2: už to zažívá 40 let.
1: Je stará jako Ice Cube.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Prosím tě, tak, ale to nemůžeme řešit do éteru.
2: Tak, přejeme
1: hezké dobré ráno, Roman a Dominik 8.21, je tady Pravda nebo lež. Začínáme nový týden, nové kolo, tak uvidíme, jak nám to půjde, jaký máme témátko.
2: A dneska je témátko o pravdy a lži o státech.
1: O státech, ježiš, já, no, tak to bude
2: ostuda. Ty jsi toho spoustu nacestoval, ty by si mohl vědět.
1: Taky jsem mi učil, prostě o státech, zeměpis hospodářský, tak to bude ostuda, když se nebudu vědět. Dobře.
2: To jsem nevěděl třeba.
1: Tak to seš had.
2: Kdybych věděl, tak si vyberu jiný téma.
1: Tak já si dneska vezmu dva parťáky, takže 210...
2: Počkej, ty vole, jako 3-1.
1: 3-1. Tak, to je parta, ty vole, naběhneme na tebe. Tak, dáme si jednu písničku a hned pak jsme tady. Takže 210, 32, 30, 30. Nalejeme si teď čistého vína s Viktorem Kalem a pak budeme pokračovat.
0: Sedím na

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dneska je podle mě nejvíc nefér Pravda nebo lež v historii, ty vole.
2: Jak to?
1: Ty jste tři na jednoho, jako.
2: No, je to tak.
1: Jako. Kdyby si jednoho ze svých pomocníků věnoval mně.
2: Proč? Proč bych to dělal?
1: To bylo fér, ne, pade na
2: pade. Tak ty máš prostě otázky a víš odpovědi, ty vole, a já prostě to. Tak já rozvednu nejdřív prvního, to tím je Michal. Michale, dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno, chlapi.
2: Tak, čus. Ahoj. Tak a jdeme zvednout taky gumu. Ještě těžký chlap. Gumo, nazdar, čau.
3: Nazdar, hubeňoure.
2: Tak hele, kluci, musíme přeprat Dominika, to je náš dnešní velký úkol. Jdeme na to.
1: No tak jo, takže otázka číslo jedna. Saudská Arábie má jednu jedinou řeku, která vydrží týct celý rok.
2: Typa, to nevím.
3: Která vydrží co?
2: Týct celý rok. Tak jako pokud je to řeka, tak teče, tak zpravidla teče celý rok. Samozřejmě může mít nějaký období, kde je třeba sucho a ta voda tam není. Tak co myslíš, Gumo, Michale, co myslíte, kluci?
4: Já si myslím, že jich tam bude víc.
2: Řek v Saudské Arábii. Michale?
3: Já si myslím, že řeka v Saudské Arábii nebude, že tam je asi moře.
4: Tak asi si vyber, Romane.
2: Já nevím, já jsem teďka takovej zaskočený, že vlastně jsem si říkal, jakože kdyby to byla pravda, tak se to víc jako propaguje, ta informace, jestli mi rozumíte. Jakože...
4: Jako zajímavost nějaká.
2: Jo, jo, jo.
4: Dejte se podívat na naši jedinou řeku, kterou ani nemáme. Ale řeka, kterou svět neviděl.
3: 99% jistý, že tam žádná řeka není.
2: Tak jo, jsi si jistý.
4: Ty vole, Saudská Arábie je obrovská, tam musí být nějaká řeka.
2: Ježiš, to je skvělý. Hele, kluci, víte, co mi to teďka připomíná? Kdybychom seděli někde v nějaký venkovský hospodě, byl pátek večer a bylo třeba 11. A teď jsme tam prostě řešili.
3: Po 15. pivu.
2: Tam musí být, ty vole, nějaká řeka, ne, prostě. No.
4: No ne, jako je to obrovská země a mají tam i hory, že jo, takže podle mě tam nějaká řeka bude.
2: Dominiku, řekni ještě jednou to tvrzení.
1: Saudská Arábie má jednu jedinou řeku, která vydrží týc po celý rok.
4: No nech tam bude víc těch řek, že jo, ale tahle jedna jediná nevysychá prostě.
2: Dobře, takže dáme, že to je, teď jsi to řekl dobře. Michale, přikloníme se ke Gumičovi.
3: No jak myslíte, dobře.
2: Ježíš, teď jsi takový manipulativní.
1: To řek uraženě, tohle.
2: Tak jo, tak dáme pravdu.
1: Jste měli věřit tomu Michalovi.
2: Yeah! Gumo,
4: ty vole!
1: Saudská Arábie totiž nemá žádnou stálou řeku. Okay. Má jenom sezónní koryta a země přežívá hlavně díky ocelování mořské vody.
2: Okay, no
1: takže
2: vidíte.
1: Žádná z těch řek, které tam jsou, tak nevydržej týc celý rok.
2: Hustý. Ježišmarja, se bojím, co řekneš.
1: No, mlužíš někomu omluvu, si myslím.
2: Cože, Michale?
3: Jestli jsem to přesně takhle neříkal, jak Dominik teďko.
2: Říkal jsi to přesně takhle, my si toho vážíme, ceníme a právě proto připisujeme bod na náš účet, tak.
1: No, tak určitě.
4: Jo, Michale, ty seš bedna.
2: Jdeme
3: ale
2: dál.
3: Ale ty to mi nevěří.
1: Tak, Rusko se rozkládá na 11 časových pásmech.
2: Jako, já vím, že na víc časových pásmech, ale jako přesnej počet.
3: 11, tak to netuším.
2: No, to já taky nevím. Jako, to je, jako, nevím. Co ty myslíš, Gumo?
4: Já? Co si myslím?
2: Dominiko, a kolik je časových pásem?
1: 24.
2: 24?
3: Ale já si myslím, že to je pravda, Romane.
2: Taky bych řekl, že to je pravda, no.
3: Že jich tam bude 12, více.
2: Hmm.
4: Dáme 11.
2: Dáme, že to je pravda, viď?
4: Ano, jo, dáme systém lež, pravda, lež,
1: Je to pravda.
2: Super, takže máme první bodíček, respektive už máme dva, protože i Michal přes první bodíček.
1: Jeden.
2: Tak.
1: Máš vlastně půl, protože hrají za tři dneska.
2: Kušuš, táhně, dělej otázka číslo tři.
1: Monako je rozlohou menší než Central Park v New Yorku.
2: No, tak Monako je malinký, to všichni víme. Kolik má Central Park v New Yorku, řekni to.
1: 3,41 km čtverečních.
2: Mhm. Jako to Monako je fakt malý, to je prostě úplně...
4: Monako je menší, ty vole, určitě. Teď to je jenom městečko takový malý na skále.
2: No, no, no, přesně, městečko na skále.
3: Já si myslím, že Monako je menší teda.
2: Že jo, to si myslím.
4: Jo, já si taky myslím, že je menší, kámo.
2: Takže ještě jednou to tvrzení.
1: Monako je rozlohou menší než Central Park New Yorku.
2: A to je pravda.
4: Ano, je to pravda, je menší.
1: A je to pravda.
2: Ah! Tak to je skvělý, chlapi, jo!
4: Ty vole. Ještě
1: jste
4: mi zachránili
1: reputaci. No to je hlava, Sani dala hlavy dohromady.
5: A teďka prostě otevřeme hubu a spolkneme Dominika. Jako je lito.
1: Monako mimochodem má jenom 2,03 km čtverečních. Super. Takže je fakt malinký.
2: Chlapi, děkuju vám za účast ve hře. Bylo to vlastně dobrý se to takhle tak jako tady zkusit probrat. A Michale, promiň, že jsme ti na začátku nevěřili. Jseš frajer.
3: Podat
2: to, jo. Už to prostě přijal. Dobrý, tak čau, ahoj.
4: Ahoj. Čau.

0: Karel Provan, Rádio Spin, jdeme se podívat na to, jak aktuálně jezdíte. Začneme klasicky v regionech, a to konkrétně v Plzni, protože tam se bourá v ulici Lobeská, takže tam pozor. A pozor si dávajte taky v Brně, a to na Nových Sadech, protože i tam se bourá, takže bacha na to.
1: Já jsem si dal za cíl, jestli stihnu přejmenovat název souboru, než ty řekneš regiony, a bylo to knap, tak jdeme se podívat. Takový malý výzvy si tady dávám, veď, při vysílání.
0: Ale já to znám, tohleto.
1: To je prostě tak,
0: co dělám taky?
1: Debilně autistický, že vlastně se na to trošku stydím. Tak jo, tak jdeme se podívat do Prahy. Tak tady je to bez bouraček, to mám radost, protože minul, ne, není, na plzeňský jeden crash. Jinak a na spojovací druhý crash, tak se nám to tady začíná objevovat, jak...
0: No, začíná se to prostě na... jako do toho donačítávat. Ty.
1: No a jinak prosím vás, D8 přijde do Prahy velký špatný, Belská obou straně strašná, Průmyslová taky strašná, Poděbrodská taky strašná, Jižní spojka taky strašná, Nusejský most taky strašná, no a Velzonova třída taky strašná. Automotospin.

0: A něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Tu je padena, krku, boty jsou Gucci, kupu se mesko, kalioři v brku, píš na telegramy, psi jsou na rohu, na kapse štozně milion korun. Dvojky, litry, bury, zahojili noční můry, zemíš, kam se závidí, furulej, drt.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tenhle ten týden tady pro vás na Radio Spin máme hodně zkoucenou, kterou si myslím, že si užijete. Minimálně, ne třeba v tom, že byste si ji někde pustili, protože asi už dneska není moc, kdy si ty věci
2: pustit. Ale tak
1: pustit.
2: Někdo jo, spousta
1: ale
2: lidí
1: někdo,
2: má doma
1: někdo
2: ještě
1: jako jo, někdo má přehrávače, jo, ale jo. Zároveň je to hrozně hezký na to si to prostě vystavit někde na polečku. Jako
2: jo,
1: to,
2: jo,
1: já to mám rád takhle.
2: Opět je tam krásná grafika toho přebalu. Máme tady pro vás novou desku Prago Union. Já musím říct, že vlastně já jsem měl v pátek jednu docela zásadní zkoušku a v koncert Prago byl v Rýgráčích a teďka mi říkal Mára, který mu u nás čel na Spinu, říkal, tak já tam jdu, tak já jsem říkal, víš co Máro, tak já půjdu s tebou. A vlastně přišel jsem a hráli Vodopády a bylo to fakt takový jako pěkný, ale zjistil se, taky jsme tam potkali Michala. Michala ten, jak je v očekávání, jak čekají vlastně s manželkou dvojčata, tak s tím jsme tam jako prohodili pár vět. A já jsem vlastně zjistil, že jsem v takovém módu,

držíme ti palce i s tvojí novou deskou, ať se líbí, já jsem ji slyšel několikrát a líbí se mi. Ale to není důležitý. Album tady máme, hra jeden na jednoho začíná zhruba za 2,5 minuty, tak si na to počkejte.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: CDčka máme. Soutěžící máme. Otázky máme taky.
2: No tak v tom případě se do toho musíme pustit, to je jasný. Pojďme přivítat toho, který vždycky, když máme nějakou hezkou cenu, tak nám to tady přijde vybrat. To je Pepíno. Pepíno, ahoj.
3: Dobré ráno.
2: Nazdar, ahoj. Hele, říkali jsme si minule, když jsi byl, to byla, jen, to byla pravda nebo lež, jestli jsi takhle opravdu jako křičel v tom autobuse, nebo ne?
3: Já teď nejezdím busem.
2: Aha.
3: Musel změnit práci.
2: Aha.
3: A dělám teď tam trošku něco jiného, bohužel.
2: Aha, to je škoda. Já musím říct, že jsem si vždycky užíval, když jsi byl ten autobusák, protože jsem si říkal, to je skvělý, teďka hrajeme pro nějaké jako lidi a ty lidi slyšejí prostě svýho řidiče, jak soutěží a třeba mu těch 45 lidí, kteří tam za něm sedí, drží palce. Tak třeba se někdy k tomu ještě jako vrátíš. No.
1: Tak počkej, já jsem třeba přišel z autobusu na metro a furt má za sebou nějaký lidi.
2: To je pravda, ježiš, to by bylo hustý. Ukončete prosím, gól!
3: To by bylo fajn, to neříkám.
2: To by bylo dobrý. Akorát, hele, jít podle mě do pozice řidič metra je takový hodně riskantní, protože tím, že se bude automatizovat Cčko, bude automatický Dčko, tak zatím řidiči budou jenom na Bčku a na Ačku. Časem se to automatizuje celý a práci by si zadal znova, takže vlastně do tady tohohle bych asi nešel.
3: Já bych tomu moc nevěřil, já jsem na tohle... Hele, auta taky řidiš sami a vlastně i autobus by mohl teoreticky řídit sám, ale já bych tam nevlez.
2: No, ono ti, takhle, to časem ti nic jiného nezbyde, protože Cčko bude fakt jako automatizovaný a Dčko taky, takže možná se budeš koukat, jak to jezdí a budeš se tam bát jako vkročit, ale bude to tak.
1: A nebo budeš jezdit jenom tramvají, protože ty v životě dohromady nedají, podle mě.
2: To nevíme, no. To by bylo teda smutný. Ty jsi na mě teda úplně hodil. No, tak jdeme přivítat někoho dalšího. Honzo, ahoj. Honzo, čau.
4: Čau, čau.
2: Tak Honza se nám tak jako směje, jak jsme tady začali bavit o automatizovaných metrech a tramvajích. Honzo, jaký máš pondělí?
4: Tak bolestivé.
2: To jsme měli stejně, tak jsem rád, že v tom nejsme sami. Tak, jdeme na dnešní hru. Tématem jsou světové země, takže pojďme na to. Jakmile budete vědět, správnou odpověď, křičte vaše jméno. Jo?
4: Jo.
2: Tak jo. Tak za prvý, jak se jmenuje země,

0: která má na mapě tvar boty?
1: Pepino.
0: Pepino.
2: Pepino.
1: Itálie.
0: Itálie. Pepino, tak to seš chytřejší než jedna studentka u reparátu. Protože my jsme takhle kdysi zkoušeli ze zeměpisu nějakou slečnu, která byla dotá jak bambus. Teď to už jako po letech můžu říct, to už je promlčení. Nevím jméno naštěstí už. A my jsme takhle jako nad ní, jako, nebo takhle seděli u toho stolu a říkáme, tak já říkám, tak najděte na mapě Itálii. Do toho jedna kolegyně říká, najděte botu. A jiná kolegyně, protože tam opravdu to bylo úplně dno, tak říká, ale nehledejte tenisku. A i přesto zůstala Itálie neobjevena, takže jsme rádi, že si Itálie objevila. Tak.
2: Ve který zemi najdeš Eiffelovku?
0: A nenechte se nachytat.
1: Pepino.
0: Dobře, Pepino.
1: Ve Francii.
0: Ty vole, tady je někdo Willy Fogg. Dobrý.
2: Nenechal se nachytat.
0: Tak jo. Tak a poslední otázka. Honzo, musíš se do toho opřít, jo? Aspoň jeden bodíček by měl být tvůj. Tak. Kde najdu, v jakém státě najdu pyramidy v Gize?
1: Pepino.
0: Pepino.
2: Pepino.
0: Ty jsi normálně chodící atlas světa.
1: Samozřejmě.
0: Jo, dobrý. Takže Pepinovi blahopřejeme a Honzovi přejeme krásný den a zítra spoustu sil, aby se dovolal znova. Jasný?
1: Jo. Děkuji.
0: Čau.

0: Pro.
1: Tak, přejeme hezké dobré ráno, Roman Domenek, a teď už je tady s náma Vicky.
2: Krásné dobré ráno.
1: Moc ti to sluší, jsi taková luční, taková... Fakt jako luční.
2: Jako prostě Víla a Málka, ale...
3: No, to jsme měli říct, nechtěli,
1: to
3: ale...
1: To jsme nechtěli říct. Ne, jsi taková něžnější. Víla a Málka byla taková hlupačka.
3: A byla blond.
2: Oh, hej.
1: Počkej, to by nevadilo.
2: Měla srnečka.
1: Fakt to?
3: Já to nevím.
2: Měla ne, Jelena srnečka.
1: Já nevím, hele, to byl vždycky pro mě večerníček hrůzy, protože mě vždycky přišlo, že je úplně blbá.
2: Co?
1: Teď se tam vždycky česala prostě jak kráva předtím.
2: A krásně tančila.
3: To je vlastně veškerá práce
2: Bílé. Já ji měla ráda.
1: Ona se tam
3: plíc, věnečky a česat se.
2: Ale promiňte, a není o tom život? O tom je život, užívat si ho.
1: To je ale pravda.
2: A Amálka nám to ukázala. V desetiminutových slotech.
3: Já si asi dokážu představit jiný způsob, jak si užívat život, než plíc.
1: Ale máš jako pravdu, že vlastně Amálka se uměla zastavit a prožít ten život tady a teď.
2: No ano, ona měla opravdu jako to kouzlo toho okamžiku.
1: A jak jsem byl vždycky výkonnostní, tak jsem vlastně říkal, tam se nic neděje. A přitom prostě Amálka...
2: Já jak jsem taková zpomalená, tak prostě já jsem konečně Amálku stíhala, její životní pochody.
1: Amálka si normálně vlastně uměla život užít.
2: Plnými doušky. Prostě.
1: Nový pohled na Amálku, děkuju ti za něj.
2: Děkuju, já taky.
1: Možná už oni nebudu říkat, že to je kráva.
3: Filozofie tak. A jdeme na impro.
2: Život je life, let's go.
1: Let's go. Tak, dobře, Domeneku, tak pojďme představit Vicky následující dvě písničky.
3: Jasně, Vicky, ty budeš znát kabáty, že jo?
2: No.
4: Vy se u nás chlapy poberou.
3: Ty to nejsou zrovna. Pekle sudy válej.
2: Tak to je hustý, tak to neznám.
1: Ježíš, já taky ne, tak to jsem rád. No.
3: Ježíš Maria.
2: To já radši gufrau prostě.
1: Já taky!
3: Pěti kilo navíc kvej platě za tohleto.
1: Tak a z čeho vezme? Jste krtení jeden jak druhý.
2: Tak jo, tak pojďme.
1: Tak a beat si vezmeme z Viktora.
2: A to už znám.
1: A kdyby tě zajímala logika, jakou Domenek vybíral vlastně ty skladby, tak Domenek vybíral ty skladby tak, že Kabáti jsou nejúspěšnější česká kapela a Viktor Šín je nejúspěšnější nebo jeden z nejúspěšnějších českých raperů. Tak,
2: dobrý.
1: Good.
3: Tak nejlepší z nejlepších.
2: Nejlepší z nejlepších, přesně tak.
1: Takže jdeme na to?
3: Jo.
1: Jo.

Pak námi jeden vněm, jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no to není čas, musíme jít občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz, hej. Nejlíp to vydejchal ten Machine Fear s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš, zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jeden dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený, odvar z hlavy makový, jídelní vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má, tenhle spí, ten pospíchá, záleží teď na každém, kdo jak si to na

0: Já musím říct, mně to opravdu přijde, že tohle byla totální pečka, taky pro všechny satanistický šotouše, bych řekla. Mm-hmm. Satanistický šotouš podle mě teďka udělal hu, hu, a já u toho dělám jakože hurá, hurá. A jako za mě super, mě to tam skvělý. Hrozně sedlo.
1: Jo, jo, jo. A zase jako ty rapový beaty mají prostě obrovskou výhodu, že se prostě soustředíš na ten text.
0: Jo.
1: A dokonce si myslím, že vlastně ten rapový beat prostě z toho udělá opravdu jako zajímavou věc.
0: Souhlasím s tebou a dneska mám ale opravdu jako pocit, že to krásně sedlo do toho beatu, opravdu ten text, vlastně ty jsi to tak jako vyprávěl,
1: jo, jo.
0: Byly tam zajímavý změny, já jsem nadšená dneska.
1: Já
0: fakt.
1: Jsem taky nadšený. Opravdu jako hodně jsem nadšený, ale teď bych udělal rád jako jednu věc. Pojďme chviličku meditovat, stejně jako to dělá Víla Amálka. Pojďme se učesat, pojďme se nesoustředit na ten stres všedního dne, který je před námi.
2: Já mám technickou.
1: Pojďme si to užít. Já nemáš vlasy, no, tak si já nevím, si vyhol pod pláždí třeba, nebo si hle, čistej si chlupy na rukou, tak?
2: Dobře.
1: Tak. Musím říct, že od tohoto okamžiku koukám úplně jinak na Vílu Amálku. Amálko, přijmi můj omluvu, že jsem si myslel, že si kráva, přitom si krásně užívá život, tak.
0: Tak jo.
1: A to stačí.
2: Roman Vodeneško bude koukat na Večerníčka a Vílu Amálku.
1: A budu na ní koukat jinak, tak Vikčo.
0: No.
1: Co nás dneska čeká?
0: Co nás dneska čeká? Normálně dneska budeme mít takový jako shopping okénko. Nákupné maniačky, hej.
1: Dobré.
0: Elektrické náramky, co tě šlehnou, když moc utrácíš.
1: Ježiš, to je skvělý.
0: To proberem. Ano.
2: Já bych potřeboval 4 aspoň.
0: Na každou končetinu. Takže třeba 5.
1: Takže takovýhle vtípek přijde od naší jako superkorektní Viki.
0: Tak proč ne?
1: Viki je jedno velký přiznání prostě. Žijeme v době, kdy jsme otevřený různým genderům. Já jsem si říkal, proč se tohle chyběla a ono to mělo svoje důvody.
0: Víš to takhle. A potom samozřejmě probereme, když už jsme tady u těch vláčků, tak probereme i takové téma pro všechny šotouše. Probereme jednoho takového nezdárného, darebného strojvedoucího.
1: Ok, dobře. No
0: co
1: tak
0: se nám stalo tady v českých.
1: No tak na to se budeme těšit a ještě předtím vám řekneme počasí, jaký bude. Tak dneska, to je na Dominikově vlastně.
2: Dneska bude polejasná teploty na 18.
1: Tak jo. Mějte se moc hezky, užijte si týden a buďte trošku Víly a Málky.
3: Spin Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme pondělí 15. června, no a doufám, že jsi si užil pořádně víkend, že jsi se mohl zastavit, měl si relax, stejně jako Víla Amálka, no a teď už si zapneš pásy a rozjedeme to tady společně, protože věřím, že dneska to bude fakt jízda. Tak první, čím dneska začneme, tak to, že si pořádně spolu tady teďkon zahlasujeme, takže doufám, že máš teďkon u sebe právě aplikaci Rádia Spin, no a tady klikneš na novinky, které jsou na spodní liště. No a potom hned ti jako první tady vyplave článek 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Na to klikneš, no a tady se ti to krásně načte, protože dole máš link, klikni sem. Sem klikneš, no a máš před sebou celý náš žebříček 100 největších hitů. No a samozřejmě jako každý den až do neděle máš možnost rozdat 3 hlasy. Já jsem se nad tím dneska zamýšlela, co tady s tebou zahlasuju. No a mám jasno, prvního tady mám Separa. Protože Sunset je podle mě zase vlajková vlastně songa Rádia Spin, protože to je track, který se mnou tady vlastně docela začínal. Když jsem tady před tím rokem poprvé usedla za mic, tak spousta lidí si vždycky přálo právě Sunset a mě to do toho vrací a je to takový nostalgický pro mě tenhle song. No potom jsem si řekla, že

0: Sami, Gleb a Natália Hulejová, já prostě musím říct, že tohle je za mě totální pecka a ten vokál je prostě pro mě dost vypovídající, takže já se s tím stotožňuju a dávám druhý like. No a kdo to u mě dneska získá jako třetí, ale rozhodně ne poslední? Špeky, Tomba a Poli Garant.
1: Svítí jako před pár lety, zase jdu kolem holek, dávám čeky, skočím do moře nebo řeky, dneska se bude pít.
0: Já totiž musím říct, že ještě stále vzpomínám na to, jak bylo skvělý, že Tomba se ozval právě sem ke mně do vysílání do Rádia Spin a chtěl tenhle track na přání, což je podle mě úplná bomba a já tímhle Tombu zdravím a doufám, že už tam hodil ten like právě na tenhle svůj track s Paulim. No a teď už tímhle se dostávám oslým můstkem k našemu komunikátoru, protože samozřejmě i ty si můžeš zavolat o svůj song, takže čekám 210 32 30 30. Kdo se mi tady dovolá, abych mu mohla udělat dneska songem radost. Let's go! Jdeme to tady rozjet. První song, I like it. Mě to hází do léta. Je to takový můj prostě teenage life. Tak pojďme to tady rozjet a trošku si přivolat to teplejší počasí. Radio Spin.
2: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Tram, tadadá, první track na přání. No a já jsem tady měla Baru, tak co to bude?
1: Ahoj Vicky, tady Baru. Chtěla bych zahrát Zakázaný ovoce od Steina a bylo by to pro mýho muže, jestli je ještě na cestě do práce nebo už v práci. Měj hezký den.
0: Dobře, no tak doufám, že už je třeba teďka v práci a poslouchá právě tvoje přání, Baru. No a věřím, že mu Stein udělá radost. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně v ulici Heršpická. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 47. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Psářů. No a samotná Praha, tak tady máme nehodu v ulici Nuselská. No a potom až 10 minut navíc čekej na Patočkově směrem z Prahy. No a 20 minut na Pražském okruhu, a to od Černáků směrem na jižní spojku. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět, no a to na naše číslo, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě další track na přání. No a já už tady mám teďko na drátě. Čau, čau, čau!
2: Čau, Vicky!
1: Čau, čau. Čau, mám tady Ondru a Vencu, který mi volají ze své delší přestávky. Je to tak, pánové?
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Vy máte prostě přestávku mezi tím, prostě, co se učíte na to být strojvedoucí. Vlastně, je to tak.
2: No, v podstatě jo.
3: Je to tak.
1: To je fakt pěkný. Hele, mě by ještě zajímalo, jestli vlastně třeba ten zájem o ty vlaky, jak to jako přišlo? Jestli jste doma měli vláčky, anebo jestli vás rodiče brali na výlety, nebo jak to bylo?
2: Já to mám po bráchovi.
3: Moje babička pracuje na dráze, na pokladně v Praze.
1: Aha, takže jeden to má v rodině a druhý vlastně taky.
3: Druhý vlastně taky, no.
2: Přesně tak.
1: Takže ono se to... Dobře, takže teď už jsem zjistila, že to je vlastně jako daný genama, že se to tak jako prostě přenáší v těch rodinách, tak to je zajímavé.
2: To jsou ty geny.
1: To jsou ty geny prostě.
3: Je to tak.
1: No a ještě by mě zajímalo, jaký je váš jako vysněný vlak, který byste chtěli řídit?
2: Asi žádnej, spíš jako nějaký elektrifikovaný, nechci žádný motorák.
1: OK.
3: Já bych chtěl být spíš ten vlak vedoucí, no, kontrolovat ty lístky a tak.
1: Jasně. Takže vy byste vlastně mohli být jedna jednotka. Být vlastně v jednom vlaku.
2: V podstatě jo,
3: je to tak.
2: Ale každý chceme udělat u jiný společnosti.
1: Aha, tak...
3: Ale třeba budeme u stejný.
1: Ale víš co, nikdy neříkej nikdy. Tak teď jste mě pobavili, tímhle jste mě dostali. Mohli byste být v jednom vlaku, ale každý u jiný společnosti. Dobře, hele, necháme to osudu, jak to dopadne, pánové. Ale Ondro, Venco, teď mi povězte. Čím vám můžu udělat radost, než začnou další zkoušky?
2: My chceme Stíny od Viktora Šína.
1: OK, a pro koho hrajem?
2: Pro naše super učitele, pro všechny spiňáky a pro naše spolužáky. A Vašku, pro koho to pošleš ty?
3: Já to pošlu pro Áďu, pro mojí přítelkyni.
1: Krása. No tak jo, tak kluci, já vám přeju, vám i vaší celý třídě, aby všechny zkoušky už dopadly úplně skvěle a na jedničku, no a abyste si už mohli užívat volna. A užili si výlety. Mějte se krásně. Ahoj, zdravím celou školu. No, zdravím
3: děkujeme.
1: Vás.
3: Děkujeme, taky zdravíme.
1: Ahoj, Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, máme za sebou první hoďku komunikátorů, ale samozřejmě další tři před sebou, to znamená, že je to teď na tobě, aby si zavolal na čísle 210 32 30 30 a nechal si zahrát pořádnou pecku. No a v příští hodině se tematicky ještě vlastně pozastavíme u vlaků, protože ti řeknu o jednom strojvedoucím, který teda řádil úplně neskutečně, jako zvíře, a ne v tom dobrým slova smyslu. No tak teď si dáme ještě počasí. To je úplně skvělý, že před chviličkou se tady ozvali kluci právě jako vlastně z takové lokomotiva školy, nebo jak to říct, z vlakové školy, ano, a teď zrovna máme tematicky další téma vlaky, takže let's go, jedeme dál. Teď už bych ti jenom řekla, jak je venku. Máme 14 stupňů Celsia a polojasno v Praze ve zbytku republiky, jak by smet. Dnešní maximální teploty na 20 a čekej, že by snad moc pršet nemělo. Jinak takhle to je zatím za mě všechno. Spin Radio.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď tady moje šotoušovské okénko. Na Ostravsku je to totiž wild, no a tak jsem se rozhodla, že tě teď provedu rekonstrukcí případu s nalitým strojvedoucím, který se tam stal docela asi nedávno. No tak představ si, jo? Jo, prostě seš v Ostravě, nastoupíš do vlaku a říkáš si uf a jedeš. No a nemáš co lepšího na práci, no tak sleduješ průběh jízdy. No a nejdřív si všimneš na hodinkách, že nám ten vlak trošku nabírá spožděníčko. No a říkáš si, dobře, tak to je docela klasika, ještě v pohodě, jo. Pak zjistíš, že na zastávkách už neotvírá dveře ten strojvedoucí, tak jasný, tak to spolu s tím přímo souvisí, že jo. Tak panstvo, nezastavujeme, jedeme dál, není čas ztrácet čas. Takže frčíš dál. No a potom si najednou všimneš, že ty bláho, že je tam policie a že už dál asi nedojedeš. A říkáš si, co se děje, sakra? No a představ si, oni zatkli normálně strojvedoucího na Ostravsku, který nadýchal přes 2,5 promile. Hrozný, hrozný, jako takhle. Evidentně prostě člověk, který to rád rozjíždí, ale tentokrát ne na diskotéce, ale přímo na kolejišti. No, rozhodně s tím nesouhlasím, tohle je příšerný. Každopádně potom to absolutně vysvětluje jeho pomalé a rozvážné rozjíždění se z nádraží, protože tak pak člověk chápe, že opatrnost na prvním místě samozřejmě, že jo, pomalu s rozvahou, obzvlášť když vidíš trojitou kolej. Radio Spin.

0: tady s tebou tracky na přání. No a já tady mám teďkon vzkaz od Rudy, který dal svýmu songu, a to v našem žebříčku 100 největších CZSK hitů všech dob, úplnej, řekla bych, super boost.
1: Já jsem dneska dal všechny tři právě od Chaosu a Swistu. Tam vždycky si vyberu jenom jednoho a dám mu vždycky všechny tři ty hlasy.
0: Hezky, no takže jsi prostě vždycky věrnej na ten den.
1: Jo.
0: Jsi vždycky jenom jako, dneska jsem jenom váš, ale zítra.
1: Tak.
0: Dobře.
1: Já jako zatím hlasuju a zatím jako zůstávám takhle u toho old schoolu spíš.
0: No tak dobrý, toho je tam naštěstí hodně. Takže máš z čeho vybírat.
1: Zaplatám.
0: Tak to jsem ráda, že jsi spokojený. No a budou to teda Swishti.
1: Ano.
0: Tak jo, a pro koho hrajem?
1: Hele, hrajem pro tebe a pro všechny a tím toto pondělí rychle uteče a užívaj si pak zbytek dne.
0: Díky moc. Tak jo, Rudo, mám to tady pro tebe připravený. Dáváme tady tvůj super boost, 3 hlasy pro Chaos a Swishti na golfovém hřišti. Radio Spin.

7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych ti ráda připomněla, že už zítra náš Spin komisař Rap Maty opět vyjede do ulic Republiky a bude rozdávat tajgry. Ale samozřejmě pouze těm, kteří nás poctivě poslouchají. No tak pojďme si připomenout, kdo poctivě poslouchal minulý týden. Byl to Honza.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: No, jasně, tak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
0: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
0: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty tajgry si opravdu zasloužíš. A co ty, Spinere, jsi taky nejvěrnější z nejvěrnějších? Máme šanci zjistit to už zítra, takže rozhodně poslouchej naše Rádio Spin, protože ráno se vydá zase Maty zpátky do Republiky. No a schválně, komu ty tajgry a to skvělý tričko padne tentokrát? A teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu nehoda, je ve Znojmě, a to v ulici Jarošova. Teď už se přesouvám na dálnici a tady stále je zdržení na D1, a to kvůli nehodě na 47. kilometru v okolí Psářů. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme nehodu na Pražském okruhu, a to na exitu 15 směrem na D7. Čekej tady šťouchačku v Lochkovském tunelu. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a Spinnerům. No a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Spin Radio.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Československý underground.
5: Okay, Braden na Rádiu Spin.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v Rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou party a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela si musí

Jeden vlak, máme jeden v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten mašin fíra s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš. Zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jedem dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený a odvar z hlavy makový. Jídelný vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má. Tenhle spí, ten pospíchá. Záleží teď na každém, kdo jak si to namíří.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a tracky na přání. No a samozřejmě tady taky společně řešíme stovku největších československých hitů všech dob. Právě žebříček, ve kterém můžeš ty hlasovat jako spinner každý den, dávat 3 hlasy. No a já už tady měla takovýho úplně jasnýho, takovýho jako přesnýho Tomáše, který má totál jasno, jak bude hlasovat.
2: Rytmuse budu hlasovat.
1: Ok, a teď si necháš zahrát, co?
2: To rytmuse.
1: A pro koho?
2: Pro všechny posluchače.
1: Hele, skoro jsem si říkala prostě hlasovat rytmuse, zahrajeme rytmuse. Pro koho hrajeme? Pro všechny, kdo má rytmuse v těle. Takže rytmus v těle, rozhodně díky moc Tomáši, dávám jenom vědět, že bacha na to, protože rytmuse tam mám hned několikrát, a to třeba s jeho trackem Cigánský sen, potom taky Zlatokopky, no ale samozřejmě tam máme i Kontrafakt, to znamená, že máš rozhodně z čeho vybírat. No a já už teďkon dávám Děti ztracené generace, Radio Spin, jdeme si to užít.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě v příští hoďce s tebou proberu další téma. Tentokrát tady vytáhnu na tebe novou vychytávku na trhu. Elektrické náramky. Ale prosím tě, tady nejde o žádný náramek, který svítí, jo, nebo nějaký masážní náramek, nebo tak. Elektrický proto, že tě šlehne, když moc utrácíš. Tak co, by mě zajímalo, pořídil by si, jo, pro sebe? No a vzpomínáš na nějaký nákup, který prostě, když si vybavíš, tak si řekneš, kdybych býval měl tenhle elektrický náramek, bývalo by všechno jinak. Určitě neváhej a dávej mi vědět na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. No a víc už ti prozradím v příští hoďce. Teď ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku. No, úplně letní to dneska teda není, ale snad v průběhu týdne už by se to mělo jenom zlepšovat. Momentálně v Praze 15 stupňů Celsia a pod mrakem, ve zbytku republiky jak by smet. Dnešní maxima na nějaký 20, s tím, že čekej polojasno. No a když se podívám na zítřek, tak tady máme od středu České republiky směrem na západ přehánky, no a vlastně od středu republiky směrem na východ, tam bude polojasno a bude kolem 20 stupňů. Takže asi tak.
1: Spin Radio.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
4: Čau, tady Pio a
5: Volion.
6: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
7: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
6: Punk is Dead.
8: Punk is Dead.
7: Volion taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Posloucháš Radio Spin a samozřejmě další komunikátor, no a já už tady pro tebe mám téma. Úplnej bizár, já ti jdu totiž podrobně představit novinku na trhu, elektrický náramek, který hlídá tvoje výdaje. Když utrácíš over budget, dá ti elektrický šok. Au! Takhle. Já, když přijdu třeba do obchodu s oblečením, tak se stanou dvě věci, jo? Buď nekoupím nic, anebo si koupím ty kaťata a pak mě chytne slina a přepnu do módu nákupnej maniačky a v tu chvíli jsem teda nezastavitelná, jo? Ale teď představa toho, že mám ten náramek, tak by to proběhlo asi takhle. No tak, kaťata už mám, dobrý, no, tak ještě koupit ty boty, bzz, au! Aha, dobře, tak ještě to kafe, au, bzz. Dobře, tak když už, tak bych si mohla pořídit třeba i tu novou kosmetiku, že jo? Bzz, au! Blá, blá, blá. Prostě za mě úplná parádinda. Vlastně možná někdy to umění jako vcítit se a pochopit třeba to, jak se cítí ta peněženka, jaký to fyzicky bolí, když z ní vytahuješ spoustu peněz najednou, jo? Tak možná, že je to prostě prospěšný si to vyzkoušet na vlastní kůži. A zároveň jsem si řekla, že víš co? Tohle je opravdu modní doplněk do každé domácnosti. A neříkej, že ne. Myslím si, že prsteny už jsou přeceňovaný, takže pojďme tady zavíst novou tradici, ať se novomanželé kroužkujou elektrickým náramkem. Jako, jak ti to vztahově pomůže? No tak v apce si nastavíš rozpočet na utrácení, no a elektrický náramek tě prostě udrží od rozhazování peněz. No a víš co, vlastně tě pohlídá tak nějak stejně, jako elektrický plot hlídá, aby se ti nerozutekly ovce. Takže úplná parádinda. Je to teda trošku drsný. Každopádně teď by mě zajímalo, jestli by si takovejhle náramek bzz, au, pořídil. Vlastně, co myslíš, od čeho by tě zachránil? Od koupě čeho děsivýho? Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání a samozřejmě taky téma dnešní hoďky, což jsou elektrické náramky, které tě šlehnou, a to když máš moc velký výdaje. No a na drátě už teďkon Vašek, čau.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau Vašku. Čau. Prosím tě, Vašku. Teď prostě úplná otázka do pranice, jo. Seš ty taky taková nákupná maniačka? Využil by si takovýhle elektrický náramek, který by tě praštil, au, ve chvíli, kdyby si byl over budget?
1: Já myslím, že mi to měli dát při narození. Takže ano, ano. Jsem totální napůl žena. Takže absolutně, když otevřu počítač, velký problém.
0: Velký problém, jo. Takže ty nakupuješ hlavně internetově, je to tak, jo?
1: Je to tak a hlubuju internetově. Díky internetu jsem vždycky do minusu každý měsíc. Takže jedu 2 měsíce do měsíce.
0: Ale ne, a Vašku, ne. Tak z Vaška si prosím nebereme případ, případ. Příklad. Každopádně, pokud možno, hele, najdu si ten náramek a posílám ho hned tvým směrem, musím říct.
1: Ano, přesně tak. A navíc ještě jakoby u mě to je ještě horší, protože já mám barák, otevřu dveře, před toho mám bránu a tam vidím boxy videjní. Takže každý den dojdu domů a jako přemýšlíš, že jo?
0: Tak když kolem boxíku a říkáš si, mohlo tam být něco pro mě.
1: Ano, a boxík říká, Vašíku.
0: Ale Vašku, tak když máš barák, tak prostě očekávám, že to bude prostě v nějaké oblasti, kde by třeba mohly být i ohrady s nějakýma zvířátkama. Já bych řekla, že ten tvůj box, kam by ti měly chodit objednávky, tak ten bych taky dala do ohrádky. Do elektrický samozřejmě.
1: Ano, ano. Teď bych měl mít elektrickou bránu, podle mě, jo? Minimálně někoho, který by jakoby dělal by manažera v tomhle, protože s tím mám veliký problém.
0: Hele, myslím si, že tenhle ten managing by právě zvládnul tenhle ten elektrický náramek, takže ještě štěstí, že už to inženýři za nás vymysleli, Vašku, a my budeme teda asi evidentně jedni z prvních, kdo nakoupí nákupné maniačky. Chápeš, to je docela vtipný, že nejdřív si to musíš koupit a až potom přestaneš utrácet.
1: To je strašný. Český obchody, bojte se.
0: Takže ano, takže pozor. Vašku, to je poslední elektronika, kterou si na dlouhou dobu koupíš. Bude právě tohle. Elektrický náramek. No a teď tematicky, ty si vybral úplně skvělý song. Co to teďka bude? Co zahrajem?
1: Ale zahrajem Get Your Money, protože jsem splátce DPH.
0: OK. Takže
1: a potřebuje to odečít za ní a jestli dostane to elektrický náramek, tak jsem pěkně váhy. Tak bude v plusu.
0: Aj. Tak dobře, ale Get Your Money, let's go. Pro tebe a pro všechny, Radio Spin, ahoj.

0: Rádio Spejne, Vicky tady s tebou. No a v téhle hoďce tady řešíme elektrické náramky, které ti dají šok, když se moc rozjedeš a budeš velká nákupní maniačka. No a teďko jsem tady s tebou řešila a stále řeším a ptám se, jestli by si takovýhle náramek pořídila. No a Pája, tady maminka, mi odpověděla.
1: Ale já mám doma 4 dcery a já bych to dala právě s tím dětem, protože tím poslední dobou dáš každou korunu a hned jí utratí, takže pro ně by to bylo, aby šetřili penízky.
0: Pájo, teda já musím říct, takhle by se měla učit finanční gramotnost a to vlastně vyzkoušet si to takzvaně na vlastní kůži. Jako já, kdybych byla nějaký pořádný businessman a chtěla bych to tady rozjet s elektrickýma náramkama jako podle sebe, tak bych rozhodně dala na pulty i rodinný balení. Díky moc, no a Spinnere, ty mi taky rozhodně dávej vědět, jestli by si tyhle ty elektrický náramky využil. No a zatím si dáme ještě dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda, ta je v Mělníku, no a to na náměstí Karla IV. Teď už se přesouvám na dálnice, stále čekají zdržení, a to na D1 na 47. kilometru ve směru na Prahu. Byla tady nehoda u Psářů, no a teď už jsem v Praze. Tady je nově nehoda v ulici Peroucká a jinak to vypadá, že zbytek Prahy by měl být průjezdný. Tak doufám, že je to pravda, že by snad mohl být jenom trochu hustší provoz v centru, ale nikde žádný závratní šťouchačky. Každopádně, pokud je to jinak a ty máš nějaký aktuálnější info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Díky za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
2: Radio Spin.

0: všude kam jdu.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a samozřejmě tahle hoďka, která je věnovaná elektrickým náramkům, který tě mají zachránit od zbytečného utrácení. No a já jsem tady dostala zprávu od Dominika, kterýmu se určitě líbil track, který nám hrál předtím, jednou to budeme mít, protože ho dokonce i zmiňuje.
2: Věřím, že s tímhle náramkem by lidi vypadali někteří jako Marv ze Sám doma, jak se chytil ty elektriky. Ale zase to na druhou stranu strašně smutný, protože lidi ztrácejí schopnost svobodně přemýšlet nad svýma výdajema, protože tohle to je jasný důkaz, že lidi jsou úplně jako blázni a nebo že jsou hloupí. Kdyby si radši pustili track od Ektora, jednou to budeme mít, a zamysleli si nad tím, tak by třeba se jim rozsvítilo v hlavě, no, některým.
1: Hele, já si myslím popravdě, Dominiku, že mě by se v hlavě nerozsvítilo, i kdyby mě to tam práskalo celou tu dobu, co nakupuju jeden hadr za druhým. Takže díky ale, že si dal vědět, že určitě je fajn se zamyslet nad finanční gramotností.

0: ale prostě někdy nám to ujede každýmu, že jo? No a já už tady mám teďko nevzkaz od Michala, tak prosím tě, Michale, co ty, nakoupil bys si z takovýhle elektrický náramky?
1: Pošli mi jich rovnou 20 domů, protože já to musím dát manželce po celém těle.
0: 20 náramků prostě, jo?
1: Ano.
0: OK. No a pro tebe, ty bys si nějaký pořídil, nebo ty ho nepotřebuješ?
1: A tak já to mám třeba jednou za 2 měsíce, mě to chytne, no. Ale jako manželka ta by mohla každý den. Každý den mi něco ukazuje. Ale koukej tohle, a tohle bych chtěla. Říkám, jo, já bych taky chtěl hodinky s vodotryskem, ještě jsem je nedostal.
0: Takže možná spíš jako klapky na oči. Jak mají prostě někdy, no, klapky na oči jsou dobrý.
1: Jo, určitě.
0: Víš, jak mají dravci, jak mají orlové, aby se nerozptylovali, aby neviděli všechny ty slevy a všechny ty nový prostě materiály a všechny ty nový prostě věci na pultě, já to chápu. Ježišmarja, takhle Honku zdravím, to je výborný, ale ještě mi řekni prosím tě, co si necháš zahrát.
1: Ten Bunny Monaco.
0: A pro koho?
1: Hele, pro tebe, pro moji manželku a tak nějak pro všechny, kdo to má rádi a tím ten pracovní den dneska uteče a můžou jít domů za rodinama.
0: Hezky, no tak díky moc, Michale, já říkám prostě, dejme si klapky na oči a ať nevidíme na to konto, když utrácíme a pojďme si dát pořádně drahý a bohatý Monaco. Věštím ti spoustu peněz a tučné konto. Radio Spin.

0: vyžuje do davy.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Před náma poslední hoďka komunikátorů, kde hrajou tracky podle tebe. Právě teď jsi slyšel Bad Bunnyho a jeho Monaco. Mimochodem Bad Bunny právě teď už frčí tu svoji velkou tour a momentálně je ve Španělsku a tam to rozjíždí jako velký bomby. Rozhodně doporučuji mrknout se na videjka právě z těch jeho vyprodaných shows, protože je tam všechno, Španělé si to fakt užívají. Jako představa toho, bejt tam právě v téhle zemi a poslouchat Bad Bunnyho a tančit tam v rytmu vlastně latinských, tak to si myslím, že je opravdu zážitek, na který se nezapomíná, takže opravdu Španělé jsou srdcaři a je to na tom vidět. Rozhodně na těch videjcích, jo. No tak prosím tě, já ti teď řeknu ještě, jak je počásko. Jo. A řeknu ti, že je teda vlastně dneska docela zima. Momentálně máme v Praze 14 stupňů Celsia, zataženo ve zbytku republiky až kolem 18. Každopádně dnešní maxima budou na nějakých 20, s tím, že čekají převážně polojasno, místy přehánky, ale vážně jenom místy. Když se podívám na zítřek, tak tady už bude lejt a to v podstatě v celé západní části republiky. Jinak zbytek bude mít aspoň trošku sluníčka.
2: Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
6: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
1: Ivy, yo!
0: Skrr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

Posloucháš Radio Spin, no a taky poslední hoďku komunikátoru. No a já mám mega radost, že ti můžu říct novinku, protože Arrested Development se chystají do Prahy. Všichni známe People Every Day. Go ahead, Mr. Až na to, že tohle je teda Mr. Wendell, takže jsem to spletla. Každopádně teď tady mám People Every Day. Yes! Slyšíš to? My groove, my jiskru, má ten vibe, tvoří hip-hop, funk, soul, no a jejich hudba mě vždycky hodí do dobrý nálady, já si nemůžu pomoct, prostě vždycky kejvám v rytmu a úplně mě to jako nadzvedává tady ze židle. Takže rozhodně máme se na co těšit, když máme tady to podzimní počasí, tak rozhodně hlásím, že 17. září roztančí Lucernu Music Bar, tak pojďme si to pořádně užít. Let's go! Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: jedeme dál v krasojízdě, dáváme si další tracky na přání. Co to bude, Štrúdle?
1: Čau, čau, tady Štrúdl, zdravím všechny spinnery, tam prosím tě, Izomandiace, děkuji.
0: Jasnačka, jasnačka, tak doufám, že jako já jsem teďkon budu házet Iza, takže ty si už hodil Izovi hlas a to právě do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob, protože hlasování probíhá právě teď a to až do neděle, každý den máš 3 hlasy a dokonce tady mám cheat code, protože Ruda zjistil, že může dát jednomu songu hned 3 hlasy. To znamená, že si dokonce můžeš takhle vybrat, ale každopádně od Iza tady toho máme dost, máme tady KSN, Melanch, Pod vlivem, Pryč, nebo třeba Pretty Gage. To znamená, že rozhodně u Iza je z čeho vybírat. No a teď už si dáme ale můj nejoblíbenější track a ten je No Sleep Gang, Love ať lítaj, make it rain, Love ať lítaj, make it rain, Radio Spin.
2: Kolik je

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu nehoda, je v Mělníku, a to v ulici na náměstí Karla IV. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nově nehodu na D1 na 329. kilometru ve směru, ale na Brno. No a je to v okolí Hladkých Životic. Teď už jsem v Praze, no a tady to vypadá, že máme nehodu novou, a to na křižovatce ulic Plzeňská a Prachnerova. Tak tam rozhodně čekej zdržení, každopádně jinak to vypadá v Praze v celku průjezdně a v pohodě. Takže jedině mi dávej vědět, pokud se něco změnilo. No a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Na Polaroid chytám zas, Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a teď tady mám jednu premiéru, a to s dalším spinnerem Vojtou. Spolu jsme ještě nemluvili v éteru. Ahoj!
2: Čau.
1: Prosím tě, Vojto, ale ty jsi asi tady takový jako ostřílený spinner, je to tak?
2: No, dá se říct, že jo.
1: Jo, a jak dlouho nás posloucháš?
2: Ty brďo, asi 5 let možná, 4-5.
1: Hezký. Takže to jsi opravdu poctivý posluchač Rádia Spin. No a zajímalo by mě ještě, co se týče českýho rapu, co tě baví?
2: Jako ten Sheen, Hector, taková ta klasika.
1: Že Sheen, Hector, no a teď taková záludná otázka, Vojto, proč se taky ptám, jestli jsi hlasoval do naší stovky z toho největších CZSK hitů všech dob, protože tam máme Viktora i Hectora.
2: Nehlasoval jsem.
1: No tak super, tak v tom případě tady dávám tip rozhodně se na to mrknout, a to přímo na našich stránkách Rádia Spin. Je to tam na internetu, můžeš to najít dokonce i v naší apce, každý den můžeš hlasovat, dát 3 hlasy a máme tady hele Viktora Rozdělený světy, nebo Viktora Sheena Až na měsíc například, nebo Mount Everest, takže je tady toho fakt hodně, to samý prostě potom Hector. Každopádně ty dneska budeš dávat Viktora a co si necháš zahrát?
2: Dáme tam Příběhy a sny, prosím.
1: Hezký. Tak jo, no a pro koho?
2: A pro všechny spinnery, klidně. Dáme to tam.
1: Tak super, Vojto, tak díky moc. Tak se jdeme všichni zasnít s Sheenem společně tady. Díky, měj se krásně, hezký den.
2: Měj se, ahoj.
1: Ahoj, Rádio Spin. Raz.

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mě už pomaličku končí tady komunikátor, ale začíná samozřejmě velmi oblíbený Spin Extra s Jirkou. Čau, Jirko.
2: Čau, Vicky, čau, spineři.
1: Tak, Jirko, prosím tě, co ty? Ty jsi se vrátil z Rock for People.
2: Tak.
1: Co jsi tam užil nejvíc za ten koncert?
2: Já už jsem to tady říkal ráno Romanovi s Domem a byly to určitě Limp Bizkit, protože to je prostě kapela, na který já jsem vyrůstal. První jedna z kapel, který mi můj brácha ukázal, takže prostě když znáš na tom koncertě všechny ty texty, tak je to vždycky užitej koncert.
1: No jasně, takže ty jsi jel s nima.
2: Yes, přesně.
1: Kdyby si tě vzali na pódium, tak zandáš.
2: To nevím, on se tam bral nějaký fanoušky na pódium. Nechtěl bych úplně dopadnout, jak je ten jeden týpek, protože ten vypadal, že se tam z nervozity snad pozvrací, ale vtipný teda bylo, že mu řekl say something in your language, řekni něco tvým jazykem, a on hello. Takže jsem rád, že jsem nedopadnul takhle.
1: To jsem viděla, to se stalo virální, to už si můžete najít i na internetu. Say something in your language znamená opravdu jako řekni něco svým jazykem a tam se ozve hello. A on říká, is this your language? A on říká, je to tvůj jazyk? A on je jako, hello.
2: To byl opravdu vtipný moment, to je pravda.
1: Ale já to chápu, jako člověku se pak dokážu jako roztřest kolena, když je před svojí ikonou, jako
2: no jasně.
1: Před tou legendou vlastně.
2: Ještě prostě na tebe teď kouká dalších 50 tisíc lidí, jak
1: právě
2: seš na té stage, musí to být záhu.
1: A víš co, teď já si uvědomuji, jak jsem třeba nahluchlá, tak by to nemusela být ani jazyková bariéra, já bych mu třeba prostě nerozuměla tam jako s tou ozvěnou, víš, a teď já bych nevěděla, bych dělala furt sorry, I don't know. Neslyším.
2: No, může se stát úplně cokoliv, právě.
1: Právě. No tak jsem ráda, že jsi to tam takhle pořádně užil, že to bylo takhle užitý a rozjetý. Vlastně bylo tam spousta lidí, který tady hrajeme na rádiu Spin, že jo? Spousta
2: reperů. Je to pravda, pravda.
1: A Limp Bizkit, to už je moje blbost. Já mám vždycky, když si slyším Limp Bizkit, tak já si představím Cookie Monster ze Sesame Streetu. Ale je to prostě jenom kvůli tomu, že Bizkit mi připomíná jako Bizkit, jako sušenku. A zároveň mi přijde, že je to takový jako rozcuchaný, ale jako rocker, takže mě to jako připomíná Cookie Monster, je taková modrý maňásek, který žere sušenky.
2: Že by ho mohli mít třeba jako vlogu.
1: Jo, že to prostě já už jsem měla ty kytary. Dobrý, tak jo, prosím tě, co teda budeš dneska probírat?
2: No my se dneska podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Ne, že bych se úplně chtěl věnovat fotbalu samotnému, ale podíváme se na zahajovací ceremoniál, kde vystoupil Future.
1: Ano.
2: A tohle jeho vystoupení se potýká s docela velkou kritikou, takže o tom si řekneme už za chvilku.
1: Ouč, no dobře, tak trošku to tady vosolíme, opepříme. Jirka vám to všechno řekne a já ti ještě řeknu, jak je počasíčko. No tak, co si budem, prostě dneska to není úplná paráda. 14 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až kolem 16, ale převážně zataženo všude. Dneska odpoledne maxima na 20, můžeš čekat, že někde se i docela vyjasní. A když se podívám na zítřek, tak tam máme sice kolem 23, ale Praha a zbytek západu, tak tam bude pršet a na východě by mělo svítit sluníčko. Takže všichni na Moravu, všichni na Vinice a sbírat třešně. Juhu, Radio Spin, těším se zase zítra, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Čau, tady Špejo a Volion.
6: Jsem tě pozval na mejran 25. června.
5: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
7: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
5: Doraže čtvrtek 25. na rap.
6: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
7: Volion taky je dead.

Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět po víkendu u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl pohodový víkend, že jsi odpočal. Já jsem byl od úterka na Rock for People a tak kdyby ti přišlo, že jsem dneska takovej zpomalený, tak máš pravdu, přijdu si tak asi o 30 IQ lehčí. Nicméně o tom, jak to na Rokáči vypadalo, kdo se tam objevil z repu a taky kdo bude headliner na dalším ročníku, o tom všem ti dneska řeknu. Mrkneme taky, jak to vypadá na mistrovství světa ve fotbale, který aktuálně běží. Za hodinku si pak dáme taky hádanku 3 v 1, no a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Taky připomínám, že stále můžeš hlasovat do naší stovky největších hitů CZSK scény a to na našem webu radiospin.cz. Každý den tam máš k dispozici 3 nový hlasy, takže každý den se můžeš vrátit a zahlasovat znovu, buď stejně nebo jinak. No a my už to můžeme odpálit, pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to společně užít.

Posloucháš Radio Spin, za velkou louží tak odstartoval pár dní nazpátek další fotbalový turnaj, je to mistrovství světa ve fotbale 2026. My se podíváme na to, jak vypadal zahajovací ceremoniál, protože tohle mistrovství hostí hned tři státy, a to USA, Kanada a taky Mexiko. No a celý ceremoniál, který tohle celý zahajoval, tak proběhnul na všech místech a ta část, která proběhla v USA, tak proběhla konkrétně v Los Angeles. A tam na tomhle zahajovacím ceremoniálu vystoupil Future. Společně s ním taky Katy Perry, Rema a tak dále, spousta interpretů. No ale co se tak píše na internetu, vidím, že tahle ceremonie se setkává s obrovskou kritikou. Fanoušci si nejvíce stěžují na to, že to bylo prostě obyčejný. A já teda potom, co jsem se na to díval, tak musím jim dát zapravdu, že třeba ve srovnání s nějakýma těma halftime show na Super Bowlu nebo podobný věc, tak to opravdu působilo, jak tady někde v nějaký vesnici, prostě nějaký den země nebo něco takového. Každopádně můžeš se na to podívat sám, udělat si obrázek. Já bych ještě chtěl říct, že i po dlouhý době se tam nominovali čeští fotbalisti, ty už mají za sebou zápas proti Jižní Koreji, který jsme teda bohužel prohráli 2-1. Další zápas, tak ten nás čeká už tenhle čtvrtek a budeme hrát proti Jihoafrické republice. Tak doufám, že tam to bude o něco lepší. Radio Spin.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Vidím tady aktuální zdržení na D11, u 64. kilometru si tady postojíš ve směru na Prahu, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1 u 86. kilometru, taky směrem na Prahu tady vidím zdržení. Naopak ve směru od Prahy, ve směru na Louny si postojíš na D7, tady se to začíná štosovat už od 7. kilometru a obou směrný zdržení pak vidím na D8 a to u 25. kiláku. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš ve směru od Černého mostu na Záběhlice, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, takže na to dávej taky bacha, jinak tady nevidím žádný velký štosovačky, žádný zásadní kreše, takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Boniem, daddy cool, navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž more, neasi. Prečo máš sebe dáš, daddy máš.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď Martina, který si řekne o další track.
2: Ahoj, prosím tě, šlo by zahrát písničku od Resta, Strapa a Separa Ready. Děkuju, Martin.
1: No tak Martine, já doufám, že nejen ty, ale i všichni ostatní spineři jste ready, protože tenhle track tady samozřejmě mám. Hážu ho do éteru, ty si je to užij i společně s ostatníma. Vy všichni, co ještě teď makáte, nebo třeba jste někde za volantem na cestách, tam dávejte hlavně bacha. Máme tady sice pondělí, ale věřím, že po tom víkendu jste ještě stále plný energie a že stále ještě užíváte. Jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Parkinson. Jirka, Radio Spin právě nám dohrává Indy společně s Vičem track Zlatokop a to je track, který se taky objevil v naší stovce největších hitů CZSK scény. Do tohle žebříčku můžeš celý tenhle týden ještě hlasovat a to na našem webu radiospin.cz. Je to jenom na vás, v jakém pořadí se tady ty tracky objevějí, protože potom celou tu stovku pro vás tady v éteru taky odvysíláme. Bude to příští týden ve čtvrtek, začneme už v 7 hodin ráno a budeme vysílat prostě, dokud se tenhle žebříček nedojede. Takže připomínám ještě jednou, určitě upaluj na radiospin.cz, hlasuj do stovky největších hitů CZSK scény, rozhodně tam zanech taky stopu a taky připomínám, že tam můžeš 3 hlasy udat každý den se ti refreshnou, každý den se tam můžeš vrátit a zahlasovat znovu. Jinak, dneska máme 15. června, svátek tak slaví Vítek, já všem Vítkům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvojí mozkovnu, no a i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Ještě se podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha hlásí aktuálně 17 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Úplně ideálně to tam venku nevypadá, ale už by nám dneska žádný to pršení stěžovat život nemělo. Co se zítřka týče, tak tam teda trochu pršet bude, ale maxima ty se vyšvihnou aspoň na 22 stupňů. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Rádio.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Za minutu 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spain, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat trojici Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo na to dneska kápne jako první. Za pár minut budeme s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Ladíš Radio Spin, společně s tím taky hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves. Tak my víme, že se jedná o herce, o hollywoodský herce a všichni z nich stvárnili jednu stejnou roli. No a ta role, to je ta dnešní hledaná věc. Takže jestli už teď tušíš, jakou roli by si mohl zahrát společně teda Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za chvilku budeme s naší hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v Rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou party a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela se musí přece spojit s jedním z našich nejposlouchanějších, nebo možná i nejposlouchanějším raperem, a to byl Viktor Šín a Ibalgin.
1: OK, no panečku, tak to je hustá kombinace, tak uvidíme, jestli ten text zase vyleze trošku jinak, než jak je to v originále. Pojďte si to

Jede vlak, no a my jedem v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten Machine Fear s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš. Zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jedem dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený a odbar z hlavy makový. Jídelný vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má. Tenhle spí, ten pospíchá. Záleží teď na každém, kdo jak si to narvá.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves. My už teda víme, že si všichni z nich zahráli stejnou roli, stejnou postavu. Poslední nápovědu, kterou tady pro tebe mám, tak bude od vás.
1: Myslím si, že všichni tři stvárnili superhrdinu.
0: Je to přesně tak, je to nějaký superhrdina, ta postava, kterou si všichni z nich zahráli. Já bych dokonce řekl, že to je i takovej superhrdina, superhrdinů, prostě takovej otec všech superhrdinů. No schválně, jestli na to ještě kápnete, na svoje tipy máš pár posledních minut. Ještě jednou připomínám, je to Nicolas Cage, Henry Cavill a George Reeves a ty hledáme, koho by teda za superhrdinu si mohli zahrát. Takže ještě stále tady čekám na tvoje tipy, za pár minutek už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 aktuálně velký zdržení, vidím u nějakého 68. kiláku, postojíš si tady ve směru na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Ve směru na Prahu to stojí taky na D11 u 50. kiláku, na D8 u 25. kilometru vidím obousměrný zdržení. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš v Kbelský ulici a to směrem ven z Prahy, dál taky Štěrboholská spojka ve směru na Záběhlice hlásí štosovačku. Co se nehod týče, tak aktuálně tady jeden crash hlásí Bělocerkevská a jednu nehodu vidím taky na Hartigově ulici. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš taky dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat trojice jmén Nicolas Cage, Henry Cavill a taky George Reeves. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit. Víme teda, že všichni z nich si zahráli nějakou stejnou postavu.
1: Myslím si, že všichni tři stvárnili superhrdinu.
0: Nějakýho superhrdinu, to jste tady objevili správně, no a teď už záleží jenom, jaký superhrdina to teda je. No a tohle jste tady taky zvládli.
1: Superman.
0: Je to samozřejmě Superman. Supermana si zahráli všichni z téhle trojice, každý v jiném filmu, každý v jiném roce, ale všichni byli jednou supermani. Takže díky moc vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pondělním Spin Extra. Připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob, a to na našem webu radiospin.cz. Je tam teda 100 tracků, který teď už jenom řadíme, no a následně potom celou tuhle stovku pro tebe taky odvysíláme. Bude to ve čtvrtek, příští čtvrtek, takže už je to za rohem a až do téhle neděle můžeš teda hlasovat. Každý den se tam ty hlasy refreshnou, takže každý den můžeš hlasovat znova. My se za moment podíváme na Rock for People, na kterém jsem já byl, podělím se s tebou o nějaký dojmy a taky ti prozradím, kdo je prvním headlinerem dalšího ročníku, ročníku 2027. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se podíváme taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky. Dneska už nás žádný deště trápit nebudou. Zítra tady vidím, že nám teda sprchne. Maxima se zítra pak vyšplhají na 22 stupňů. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz.

0: Za 2 minuty 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, včera skončil další 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Dávno už to není jenom o roku, ale třeba právě takovej rap tam má taky velký zastoupení. Já musím samozřejmě zmínit Limp Bizkit, který letos byli úplně geniální, Gorillaz, jak by smet. No ale co se těch dalších rapových jmen týče, tak se tam objevil třeba Gleb, který má vždycky live show úplně suprovou, James Cole společně s Ideou, který tam vystupovali se svou novou dvojdeskou Dan a taky Well Done, taky moc super záležitost, taky Red Zed se tam objevil, tak jako takovej tajnej host vlastně, ten ani nikdy nebyl napsaný, že tam bude, ale byl tam, doručil show a byla taky skvělá. Vy, co jste v Hradci na Rock for People byli, věřím, že jste si to užili, protože celkově i ten areál, všechno bylo opravdu skvělý. No a už teď se oznámil taky první headliner dalšího ročníku, který proběhne už 2. června 2027 a tím prvním headlinerem jsou Blink-182. Takže vy všichni, co znáte nějaký ty teenage komedie, který já jsem osobně miloval, rozhodně tuhle hudbu budete znát, takže to už je takový lákadlo na ten další ročník. No a minulej rok Rock for People oslavil taky 30 let od svého vzniku a k tomuhle výročí vydali takovej dokument hodinovej, jmenuje se to Rock for People 30 roků, takhle se to jmenuje, najdeš to na e-vysílání, je to zdarma, takže na to můžeš mrknout a můžeš se podívat na to, jak se vlastně z festivalu pro nějaký desítky lidí stal festival, na který teď jezdí třeba i lidí 70 tisíc. Takže na to rozhodně mrkni a my už tady pokračujeme s hudbou na Rádiu Spin.

0: Real bad man.
1: Radio Spin, zítra za váma, za spinnerama opět vyrazí spin komisař Rep, aby vás obdaroval pořádnou hromadou energy drinku od Tigru, taky přihodí nějaký merch jak od nás z Rádia Spin, tak právě taky od Tigru. Takže to bude zítřejší program, my si jdeme poslechnout, jak to ale znělo minulej týden, kdy se spin komisař Rep vydal za Honzou.
2: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau!
3: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju! Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
3: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal mi padat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
3: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
1: Takže slyšíme, že skutečně výhru si odnes ten správný posluchač. No a jestli se chceš i ty zapojit a chtěl by si, aby už třeba zítra za tebou dorazil spin komisař Rep, tak je to úplně jednoduchý, stačí jenom napsat na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky telefonní číslo, na kterým tě můžeme zastihnout. No a kdo ví, třeba to už zítra budeš právě ty, za kým spin komisař Rep i společně s Tigrama dorazí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, vidím tady ideál zdržení na D1, postojíš si tady u 65. kiláku a je to obousměrný zdržení, dávej na to bacha. Obousměrnou štosovačku hlásí taky D8 u 25. kiláku, takže taky opatrně. Při příjezdu do Prahy si postojíš na D7, tady se toho začíná štosovat už od nějakého 15. kiláku. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se podíváme na silnice v Praze, tak tady vidím štosovačku v Kbelský ulici, postojíš si tady směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák hlásí taky štosovačku, taky Bubenečský tunel ve směru na Holešovičky i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Čau, tady Pio a Vorion.
3: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20-letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Vorion taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin. Československý Anton.

0: V rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme dnešní poslední track na přání, tak si jdeme poslechnout, co to bude.
1: Kouhle byš diamanty od Earta. Až to poslatí kámošce Wendy.
0: Tak jo, bude to jeden Earth, který teď obohatí náš éter. Já ho tam hážu. Shoutout pro Wendy, vy všichni, co teď posloucháte, hlavně si to pojďme společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem s tebou Jirka, teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak Máro, jaký jsi měl víkend?
1: Odpočinkovej, překvapím tě. Odpočinkovej víkend.
0: To je hezký. Tak to jsem rád, že jsi načerpal síly aspoň na pracovní týden, protože to bylo v pátek nebo ve čtvrtek, kdy se hrál fotbal.
1: Ve čtvrtek ráno.
0: Já jsem neviděl zápas proti Koreji, vím teda, že jsme prohráli.
1: Ano.
0: Ale co říkáš zatím teda na náš český manšaft?
1: Je, ty jo. Takhle si zkazit pondělí, jo? Hele, já si myslím, že kluci zaberou, ten úvodní zápas byl takový hodně opatrný, myslím si, že kluci byli asi nervózní, nevím, hele, fakt jako jsem obyčejný divák, takže zeptej se radši experta, ale mně to přišlo takový fakt jako opatrný a my umíme dávat góly jenom z takových těch standardek, jako jsou rohy, auty, přímáky, ale z té jako hry toho moc jako nevyplynulo. Takže zatím se na to nedá moc koukat, ale já věřím, že proti jaru to bude lepší.
0: To jsem koukal, že je tenhle čtvrtek, takže ano. Ve čtvrtek se můžete podívat proti jeho Africké republice. Já jsem koukal na opening ceremoniál, který teda byl trojí, byl v každém tom státě, jasně, kde se to odehrává. A ten, který byl v Americe, tak se uskutečnil v Los Angeles a byl tam Future, mimo jiné. Já jsem na to koukal, vlastně mi to nepřišlo úplně tak špatný, ale na internetu vidím obrovskou kritiku.

0: že to lidi fakt jako hejtěj, že jim to přišlo odfláknutý a prostě takový jako málo. Já vlastně jsem nad tím tak přemýšlel, a když dělají lidi porovnání třeba s nějakou halftime Super Bowlu, tak skutečně to bylo malý. Takže vlastně chápu i nějaký lidi, kteří to třeba to tak nenadchlo třeba.
1: No tak vím, že tam byla i Shakira a tam se jim rozpadlo vlastně ta socha nebo ta silueta tý trofeje vlastně, o kterou se hraje. Okay. A normálně to tam spadalo. Že to nebylo dostatečně přilepený, takže myslím si, že asi tak to zhruba odpovídá přípravě.
0: Já jsem zrovna se tě chtěl zeptat, jestli to bylo jako ve scénáři, nebo jestli to...
1: Ne, myslím si, že někdo dostal padáka.
0: Ajaj, no tak doufejme, že teda náš fotbal proti Jihoafrické republice bude vypadat o něco lépe než tyhle ceremoniály. Každopádně, ještě než se Máru pustím, tak se podíváme taky, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, je tam stále pod mrakem, ale žádný větší přehánky už by nás dneska trápit neměly. Naopak zítra, tak to vypadá, že nám pršet bude a bude pršet dost, maximáty se pak objeví na 22 stupních. Takže užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom samozřejmě taky s Poetou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace!
2: Spin Radio.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
4: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

What's up? Dáváš už chill na spinu, s tebou už je teďka Mára. Dneska slaví svátek Vít. Ne Vítek, ale Vít. Pozor na to, aby si nepopřál tomu špatnému. Za chvilku pro tebe mám úplně nový film, který se začíná tvořit a je to ze šuplíku Michaela Baye. Je to velký comeback a to skoro po 20 letech. Tak můžeš trošku zaspomínat, jaký film vyšel zhruba 20 let zpátky a možná i na to přijdeš. Za chvilku ti taky zahrou tvoje tracky na přání, takže pokud si chceš zpříjemnit pondělí, určitě neváhej, posílej voicovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Těším se na tebe, za hoďku taky rap DNA, ale ještě předtím jedny gufrau na zlepšení nálady. Na pondělí úplně ideální track, protože nezvládám, mi mluví z duše.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára. No a spineři, kdo by neznal tuhletu ikonickou znělku, z mýho pohledu jakoby nebyl. To budeš vědět, ne, to jsou naprosto ikonický transformeři. Michael Bay se vrátí k režírování právě nových Transformers, kteří měli teďka pauzu 12 let a od prvního dílu to bude skoro 20 let. Takže vážení spineři a spinerky, držte si klobouky, protože svět se vrací do normálu, Transformeři se vrací zpátky na zem a já jsem zvědavej. Jsem fakt zvědavej, protože ty nový díly jsem ani neviděl a asi je to i dobře. Nějak to celý se jako přeobsadilo a podle ukázek to nepůsobí úplně dobře. Já jsem trochu nostalgik, já se přiznám, trošku konzerva, takže od nových Transformerů si přeju tohle. Za prvý, Megan Fox. Hele, já vím, tý typce už je 40 let, jo, 40. Ale tady ta frajerka bude kočka i v LDNC, takže ta tam nesmí chybět. Kvalitní český dubbing, jako tohle je naprostej pík. Jako.
1: Máš tu dvojitej karburátor, to je dost dobrý.
2: Dvojitej?
1: Stříká to tam benzín, abys mohl jet rychlejc.
2: Stříká to.
1: Zdá se, stříká, že to máš v rozdělovači. Uvolni.
0: Jako ta Megan Fox, kámo. To je fakt kočka. No a to nejdůležitější. Optimus Prime. Jako jestli se nevrátí tady ten boler. Já nevím, co se s ním stalo. Jo, jestli se s ním stala lednička, nebo jestli odešel do důchodu. Mně to je jedno. Já prostě potřebuji rýmskýho a tady to jako.
3: Mé jméno je Optimus Prime. Jsme autonomní robotické organismy z planety Cybertron.
0: No, tak jsem na to zvědavej. Moje požadavky Michael Bay slyšel, takže Míšo, můžeš začít točit a já doufám, že to dopadne dobře. Pow, pow, pow, pow. Crow, pow.

od 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně

0: What part of the game is this?
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1, 100 km směr Brno, neprůjezdný pravý pruh a 40 minut za Humpolcem. Jinak ostatní dálnice hlásí zeleno, takže jdeme do regionu. Crash tady vidím v Ústí nad Labem, a to v ulici Přístavní, a 13 minut čekáš v Rudný, a to v Ostravě. Hlavní město, tady je nehoda na Pražském okruhu, 20. kilák směr D1, kolem 8 minut. Nehoda je taky v ulici Turková, to by mě asi zajímalo, jaký motorista tam boural. Červeně svítí Jižní a Štěrbolská spojka. Taky Průmyslovka, obojí je to směrem do Štěrbohol. Taky Povltavská nejde úplně ideálně, s tím taky v Holešovičkách, a Bělohorská směrem na okruh. A ještě jedna, a to čerstvá nehoda na Pražském okruhu. A tentokrát je to 5. kilometr směr D1, je to neprůjezdná krajnice, je tam odstavený auto, tak dej bacha, do toho nevlítneš. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby si měl info ze silnice, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v rádiu.

30 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Chill na Spinu, s tebou Mára, pondělí je začátek týdne, tak já doufám, že si do něj stopil v pohodě, že teď tě dneska nic nevyvedlo z míry a že máš do pohodový pondělí. Každopádně za chvilku pokecáme o novém singlu od PSAček, ještě předtím ale zahrou na přání, a to pro Ondřeje.
1: Ahoj Máro, Ondřej, prosím tě, zahraj mi Bugsy Malone a Boxes of Bush, díky.
0: Taky díky, Ondřej říkal akorát, že má docela pohodový pondělí, tak já doufám, že tomu tak i zůstane a že mu tím pomůžu i právě trackem na přání. Pokud si chceš zlepšit třeba pondělí, nestal si úplně pravou nohou, tak klidně posílej voiceovky nebo volej naše číslo. Radio Spin.

Aspino, s tebou Mára, my jsme v této hočce kecali o nových Transformerech a není to úplně jediná věc, která je teďka nová ve světě, totiž dostali jsme nový single, a to od PSH s názvem Někdo jiný. Jiný svět, stejná tvář, starý život zmizel, se nemám nic. Velká část tracku i klipu je na Oriona, přestěhování se do Ameriky, nejistota, nový jazyk a hlavně někdo jiný. Možná to bude znít vtipně a odvážně, ale přijde mi, že PSHčka opět trošku umělecky dospěly a posunulo je to o krok dál. Ne pro každýho to samozřejmě bude dobrým směrem, ale mně osobně to přijde super, protože stagnovat v uměleckém prostředí je něco prostě nevyhnutelného. S tím se potká režisér, herec, umělci, hudebníci a ty asi úplně nejčastější, protože najdeš něco, co ti vyhovuje, co baví tebe, tvoje fanoušky a opakuješ to. Ale to právě může být kámen toho úrazu, jo, který tě potom pošle k zemi. Protože Eminem je tam, kde je, i z toho důvodu, že prostě ne všem fanouškům se vždycky líbí to, co vydává. Jeho to baví, ale někam to posouvá. Třeba i Gleb, já měl obrovský problém s jeho novými albumy po lavičce Pimpim. Ale prostě teďka mě to baví a baví mě i nový

0: Esa. Věřím, že ne všem to bude vyhovovat. Mě to baví, takže PSH, někdo jiný, nový single. Můžeš ladit i tady v Rádiu Spin. A podíváme se taky v rychlosti na počasí. Aktuálně kolem 19 stupňů. Dneska je to opravdu na mikinu i klidně na bundu. Večer se nám ochladí na 10. Zítřejší teploty vystoupají na 22. Mělo by být polojasno a večer by dokonce mělo i pršet, a to od nějaký 5. hodiny. Tak s tím určitě počítej. Ode mě je to zatím všechno a za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA, s tebou má Ráčo na Spinu a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden jsme zakončili vteřinovkou. Ne, sorry, to už jsem ti dal něco jinýho. Vteřinovkou. Tohleto, jenom tohleto. A stejně jsi to poznal. Já to teda obdivuju. Zandal jsi to správně a to PSH Vím já.
2: Jaké jsou vaše záliby? Vím já. Chodíte rád na ryby? Vím já.
1: Soutěžili jsme taky o lístky na off-season festival, no dneska pro tebe lupeny nemám, ale můžeš potrénovat, protože si myslím, že za chvilku tady zase nějaký lupeny budou, no a dneska třeba i pro toho nejrychlejšího můžu nabídnout třeba aspoň track na přání, takže přece jenom o něco se soutěží, tak uvidíme, kdo dneska uhádne ukázku až z Bolívie z 91. z 81. dokonce. Tak jdeme na to, tohleto je dnešní ukázka. Zaměřil bych se hodně na ten rytmus, no a jsem zvědavý, kdo to dneska uhádne jako první.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 20 minut po pátý, nějaký drobný k tomu. No a my si tady dáváme rap DNA a takhle zní dnešní sample. No, trošku nám tady bojoval Ondřej.
1: On the floor, to je zpěvačka, jak jsem vedl, já si nebudu vzpomenout. No mám jí ve svým playlistu White Girl Music, že jo, samozřejmě.
0: Takže nějaká zpěvačka, myslím si, že to je dobrý směr. Rudolf ještě se ozval.
2: Je to Lambada.
0: Lambada. A vlastně asi jo. Vlastně by to mohla být i Lambada, ale dneska hledáme trošku jiný track Rudolfe, takže se ti omlouvám, ale myslím si, že když ti dám nápovědy, tak to bez problému poznáš, protože to je track od nejslavnějšího plešouna na planetě. Myslím si, že slavnější plešoun tady není. Je dost podobný i domovy, jo? Takže když se podíváš na doma, myslím si, že ti to hnedka dojde. Pro některý z vás, tady mám samozřejmě ještě delší ukázku, 17-vteřinovou, tak myslím si, že po ní už to bude naprosto jednoduchý. To už jsme slyšeli, to je ta klasika a ještě ti tam dám jednu osmičku vlastně. A aby si zamyslel, že jsem nějaký škrt, tak do třetice tady ten track vyšel ve stejném roce, kdy zemřel Václav Havel. Tak to už je úplně easy, ne?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1, 225. kilometr směrem na Brno. Neprůjezdnej pravý jízdní pruh, ne, sorry, omlouvám se, 121. nevím, jak se mi to podařilo přečíst, ne, tak 215. Tak do třetice 215. kilometr směr Brno. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, už si na to dám bacha. Co se týká regionu, tak kreše v Liberci na Bělidle. Jinak ostatní regiony hlásí zelenou, nikde jsem nenašel žádnou nehodu, ani větší štosovačku, tak klidně mi dej vědět, kdybys ještě na něco narazil. Přesuneme se do Prahy, tady je nehoda na Dobříský směrem na Baranďák. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, trochu se to tady štosuje. 10 minut na pražském okruhu na 15. kiláku směr Ruzeň a 23. směr D1. Červeně tady na mě svítí ještě Povltavská, Bělohorská a taky Štěrboholská spojka. Tak na to určitě bacha, bouralo se taky v centru blízko u Velzonky, tak je dost možný, že to tam kvůli tomu bude i taky poskakovat, a ještě taky Kbelská směrem do Letňan nejede úplně ideálně. Ode mě zopravě všechno a za chvilku si taky odhalíme dnešní rap DNA.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a Volio.
3: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, pražské kulturní sportovně.
2: Dorazí čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Voda taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin.

0: Aerospin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. DNA Repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA, s tebou Mára. Máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, který zněl takhle. Skladba až z Bolívie a taky překlad této písničky je odešla s pláčem, takže není to úplně nic moc pozitivního, jako se ta melodie může zdát. Je to z 81. Říkal jsem ti, že ta rapová skladba nebo taneční hudba, spíš bych tomu asi měl říkat, vyšla v roce, kdy zemřel Václav Havel, to je 2011. No a taky, že to je od jednoho z nejslavnějšího plešatýho borce na planetě. No a dohromady si to dal Ondřej, protože Ondřej věděl.
2: On the floor, Kula Jennifer Lopez. Vytáh jsem to z paty.
1: Vytáh z paty, Pitbulla, Jennifer Lopez. Ještě mi tady poslal zprávu Dan, ten taky psal správnou odpověď, ale dnešní vítěz je teda Ondřej. No my si jdeme tuhletu pecku pustit, protože Jennifer Lopez to vystřelilo úplně až na vrchol všech hitparád, protože jí se předtím úplně nedařilo. Měla takový docela komerčně slabší ročníky, hlavně ty hudební, ale tohle to jí vystřelilo fakt jako přes noc úplně jako do vesmíru s tím jejím novým albem Love s otazníkem. Ono samozřejmě není nový, ale v té době bylo nový. No a ještě jeden takovej vlastně jako znovu narození získala tady ta skladba ještě v roce 2026 v tomto roce, a to v seriálu Off Campus, kde se právě objevila právě tady ta úplně úžasná skladba, která za mě nesmí chybět na žádný party, tak dneska i v Čilu na Spinu. S tebou Mára, Rádio Spin.

0: TV. John Aspinall s tebou má rád 6:45. To znamená, že za chvilku tady odpálíme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, slyšíš správně, celých 60 minut ladíš jenom svoje oblíbené pecky na přání, tak toho určitě využij a pošli třeba voiceovku do naší mobilní aplikace, nebo můžeš volat taky naše číslo 210 32 30 30. Každopádně, kdo poslal, kdo teda volal, byl Tomáš.
1: No já bych chtěl asi Bobby Blaze, nikdo. Jo, moji láska ZFT a to byl do studia a všem, co jsou tady, jsou v práci.
0: No tak jo, tak těm, co jsou ještě v práci, aby to nebyla úplná taková depka, vím, že Bobby Blaze nikdo je trochu depka, ale můžeš to spravit třeba něčím pozitivním. Na druhou stranu, lyrics tohohle tracku jsou fakt drsný, tak si to užij. Rádio Spin.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, za chvilku nám odpálí 6. hodina, což znamená, že budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut, jenom tvoje oblíbené pecky na přání, takže já doufám, že takhle při pondělku toho určitě využiješ, že si pošleš track na přání a že zpříjemníš pondělí nejen sobě, ale i ostatním posluchačům Rádia Spin. Začneme s Markem.
1: Dobrý den, pozdravujem do Rádia Spin a poprosím vás, abyste zahrali pro mého kamaráda Jakuba, který právě cestuje z Prievidze domov, pesničku od Hardrika s názvom Superfly. Ďakujem veľmi pekne.
0: Taky ti děkuju za voicovku, zdravím i tvýho kámoše. Bohužel z tady toho Devil's Sun Alba nemám, tady ten konkrétní track, ale napadla mě docela zajímavá kombinace Izo, Hardrika a Victor Sheen, až bude hořet. Vím, že už se to trošku oposlouchalo, na druhou stranu jsem to dlouho neslyšel, tak věřím, že ti to, Marku, udělá radost a zahraju taky ještě pro Honzu, který se vrátil k docela k zajímavé situaci, co jsem říkal v dopravě.
2: Ahoj Máro, já ti teda volám, jestli bys mi nezahrál písničku na přání od Tektora CEO, ale prosím tě, jen k té tvý dopravě, myslím si, že bys asi neměl říkat, dej mi vědět, pokud na něco narazíš. Jo, ale jinak super, v pohodě, super den, tak čau.
0: Díky moc, Honzo, ani jsem si toho nevšiml. Na druhou stranu, když nabouráš, tak jako samozřejmě důležitý je zavolat policajty, pokud vznikne škoda třetí osoby, nebo pokud ta výše škody je nějaká vyšší než nějaká částka, jak se to zase zvedalo. Nevím, jak to máš poznat, ale nějak to máš poznat. Na druhou stranu potom jako zavolat čau Máro, hele, prosím, já jsem to teďka tady vysekal na Kbelský. Jo, jsme v pohodě, jenom je to prostě přes dva pruhy, je to směrem do Letňan. Jo, asi hodinu a půl to tady bude stát, tak jenom dej, když tak posluchačům vědět. Jo, neříkám, že to je návod. Na druhou stranu, i taková situace se může stát, ale doufám, že nikomu z vás se to nestane, jezdíte opatrně a zavolejte si o track na přání, úplně ideální. Mrknem ještě na počasí. Jak jsem říkal, hoďku zpátky je tam kolem 19 stupňů, to pořád platí, taky platí, že večer bude kolem 10 a taky platí to, že zítra od 5 začne pršet, bude pršet zhruba do 2 hodin ráno a středa už bude taková zase poklidnější kolem 24. Když se má oteplit, tak je pátek, to má být 31 a v sobotu dokonce 35, takže jestli jsi si stěžoval na to, že je zima a že prší, tak o víkendu zažiješ.
3: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
5: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Za 3 minuty, 6 hodin, přesný čas a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Sen. Nejvíc rapu v republice.
2: A my jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Vrách ojebat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hoře.

0: pokračuje taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe celých 60 minut, takže určitě toho využij, volej o svoje tracky na přání, nebo posílej voiceovky. Volali jsem docela pravidelně teďka tři posluchači a jeden z nich je třeba Ondřej.
1: Ahoj Spiňáci, tady Ondra. Já bych poprosil dneska nějaký fajnový track od Nojady a posílám to Márovi do studia, všem Spiňákům, co poslouchají. A mějte se rádi, ahoj.
0: Mějte se rádi, to je úplně peacemaker ten Ondřej. Total Nothing, Nojada, jako Stars, dáme si taky track od Jirky.
2: Čus Máro, já bych sem chtěl vaši nějakou tu novinku teďka, co tam máte. Halo, tady Prago a chtěl bych to jen tak pro zlepšení nálady a ať ten svět prostě se nevotáčí
0: Zádelí ven. Víme, Jirko, o čem jsi mluvil. No a do třetice, ne teda pravidelná posluchačka, ale úplně nová posluchačka, která se poprvé dovolala do rádia, a to je Veru.
3: Ahoj, tady Veru. Wonderful od TLC. Všem, co se už vracejí domů. Jo, já jsem se poprvé dovolala do rádia.
0: Tak to vědomí nízký.
3: OK. Všem, co jedou domů a už to mají dneska za sebou.
0: No tak jo, tak všem, co už mají teďka po práci a už jedou domů, a nebo třeba ještě pro ty, co ještě budou třeba hodinu, dvě, tři, čtyři, nebo mají možná i noční a teďka akorát začali a budou ještě pracovat. Tak ať vám to utíká, můžete si to zkrátit trackem na přání, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat stejně jako tady ta trojice, Verča, Jirka a Ondřej. Naše číslo 210 32 30 30, jsem tady pro tebe, ještě celou hoďku, tak to určitě využij. TLC Waterfalls letí pro Verču. Tady na Rádiu Spin.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v Rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou party a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela se musí přece spojit s jedním z našich nejposlouchanějších, nebo možná i nejposlouchanějším raperem, a to byl Viktor Šín a Ibalgin.
1: OK, no panečku, tak to je hustá kombinace, tak uvidíme, jestli ten text zase vyleze trošku jinak, než jak je to

vlak, mám jeden v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten Machine Fear s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je stále.

0: já jsem tady před barákem.
1: Čau, baby. Co tam děláš? Pojď nahoru, já jsem doma sama.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 20 minut po 6. Máme pondělí, svátek dneska slaví Vít, tak určitě nezapomeň Vítům dneska popřát, no a můžeš jim popřát třeba i trekem na přání. Jdeme se teďka podívat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, tu jsem trošku teďka zanedbal, tak to jdeme dohnat, protože poslala voiceovku třeba na Díz.
1: Ahoj Marečku, krásný pondělí přeju, poprosila bych tě o písničku Jiná liga od Confidom. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a přeju všem krásný den. Děkuju, čau, čau.
0: Taky děkuju. Tyjo, Marečku, to mi naposledy řekla moje babička. Moje babička mi vždycky říká jenom Marečku, i když mi je 24, prostě vždycky pro ní budu jenom Mareček. Očividně i pro tebe Nadíz, já jsem za to rád. Děkuju za to, vrátila jsi mě do babičkovských let, ale naštěstí ne ještě mých, ale mý babičky. Podíváme se ještě taky za dolarem a to až do Chebu.
2: Nazdar Máron, zahraj nám pro Špíňáky do Chebu černýho koně, že makáme jak koně, díky.
0: Zdravím Cheb, no a do třetice to bude Katka.
3: Ahoj Máro, zdravím tě po víkendu, snad si pořádně odpočinul. Zahraj prosím Martin Matys Tlak pro mého syna Pavušku do Karviné, že mu děkuju za sobotní návštěvu i jeho dva bráškové Radulka a Honzíček, že bylo fajn. Ať pozdraví kluky, Sašu, Baču, Peťu a Strejdu. Chci mu zkázat, že na ní moc myslím, že ho miluju a ať se drží. Pusu posílá máma.
0: No tak jo, tak to bychom takhle měli, všechny tři tracky. Jaký další zahraju? Posílej voiceovky do naší mobilní apky nebo volej naše číslo Radio Spin.

0: budou jako Fanta Giro.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Vidím, jak dává ruce hore, hore. Vidím, jak tancuje na stole, ole. Chtěl bych jí pozdrav tvíc, být jí blíž, blíž, blíž.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, které jsou naštěstí průjezdní a zelený. Nikde jsem nenašel žádnou nehodu ani žádnou větší kolonu, takže by to mělo být v cajku. Přesunu se do regionu, kde jsem našel jednu jedinou nehodu, a to v Liberci na Bělidle. Jinak by to taky mělo být čistý. Co se týká Prahy, tak tady pár nehod je. Naštěstí to úplně zásadně nevadí, protože ten průjezd je docela v pohodě. 10 minut si počkáš na pražském okruhu, a to 15. kiláš směr Ruzyň, taky Bělohorská směrem na okruh není úplně ideální, tady kolem 7. a zasekaná je ještě Vlzonka, a to směrem na Argentinskou. Tak na to když tak bacha, jinak je Praha, jak jsem říkal a naznačoval, průjezdná. A pokud bys si přece jenom měl něco ze silnic, našel, načapal někde nějaký benga, revizory, případně viděl nějakou nehodu, dávej mi vědět do apky nebo na naše číslo. No a my pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Čel na spinu, s tebou Mára a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe a buď to z naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš taky volat sem ke mně do studia. Každopádně my se jdeme podívat na další tracky, který tady budu hrát a jeden z nich je třeba i pro Dlábu.
1: Verez ve spolek, tady Dlába. Hele, už to nemá cenu říkat, ty přesně víš, co bych já chtěl slyšet, takže hoď mi to tam. Díky, přeju všem krásný pondělí a dobře doražte všichni domů. Starec!
0: Jakože už seš takový leštangast, jo? Že už si mám pamatovat i tracky, co ti hrajou oblíbený, jo? Dobře, já vím, že to je Red Zed a Rave in the Grave, ale trošku si mě zarazil a začal jsem přemýšlet, co by to mohlo být. Proč oni to taky zahraju?
2: Čau, ahoj, prosím tě, můžeš mi tam dneska hodit třeba balkonovku od Resta? Díky moc a je to pro všechny spinnery, pro tebe do studia a všechny řidiče. Dík. Mír a lásku. Čau.
0: Mír a lásku i tobě, bratře. No a do třetice to bude Anička. Ahoj, Aničko.
3: Ahoj.
0: Tak ty jsi mi dala tu volnou ruku, že jsem mohl vybrat cokoliv od Kelina. Tak já teda vybírám takovej letecký track a to Praha-Vídeň. Tak seš s tím v pohodě?
3: Úplně skvělý.
0: Tak paráda. No a Aničko, ty už máš po práci, před prací, jak to dneska máš?
3: Já už konečně jdu domů. Teďka jsme byli stěhovat a už konečně domů.
0: Cože jste byli?
3: Stěhovat.
0: Aha, ty pracuješ jako stěhovačka.
3: Ne, já se stěhuju konečně od rodičů s přítelem do bytu.
0: Hezky, gratuluju, velký krok, tak doufám, že se nezažerete, doufám, že to bude hezký a přeju vám, ať spolu někam odcestujete, třeba do Vídně, to by mohlo být hezký výlet.
3: No, ježi, děkujeme.
0: Měj se krásně, Aničko, a hezký pondělí.
3: Taky se mějte, ahoj.
0: No a pokud chceš slyšet svůj track na přání, volej naše číslo nebo posílej voiceovky.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, máme pondělí 15. června, svátek dneska slaví Vít, no a blížíme se pomalu ke konci mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Takže toho určitě využij, stihneme zhruba ještě takový 3-4 tracky, jeden z nich bude i pro Honzu. Já už teďka vím, že to Honza nebude, že je to nějaká slečna. Bohužel je to takhle pojmenovaný v té aplikaci, takže já tě nedokážu vůbec jako pojmenovat. Budeš třeba dneska Alžběta.
1: Nazdar Máro, pusť mi tam prosím tě na Green Hill Hat od Izomandias track beat. Díky a čau.
0: No, Type Beatu jsem rozuměl, když tak klidně tam můžeš příště dopsat to jméno, já budu spokojenější, že tě nebudu oslovovat v mužském, ale jestli si to takhle přeješ, hele, 21. století, já se tomu nebráním, já ti takhle klidně budu oslovovat. Radio Spin a hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

0: Dead zakončuje hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe, dneska už toho bohužel víc nestihneme, ještě tady chtěl zahrát track David King Konga, jenomže ještě předtím tady zavolal Adam, no a ten chtěl taky Ektora, takže ten měl samozřejmě přednost.
1: Ektora musím běžet, jestli tam třeba může pustit. To je pro všechny spineři, pro všechny, co rádi poslouchají hudbu a tak dál. Díky vám, tak se směj, tak ahoj.
0: Tak jo, taky díky, no a to už je opravdu všechno. Na co tě ale ještě pozvu, tak tady hnedka po mně startuje hitparáda Spin Fresh Hits 15 nejúspěšnějších tracků Etheru Rádia Spin, o kterých hlasuješ ty jakožto posluchač, a to na našich webovkách Rádia Spin, kde samozřejmě můžeš taky ještě pořád vybírat 100 největších tracků všech dob CZSK scény. Každý den máš 3 hlasy, tak jestli si dneska ještě nehlasoval stejně jako já, tak to určitě využij, protože takovejhle velký žebříček tady ještě nebyl. No a od 8 je taky DJ Poeta se svým setem, s novou hudbou, se zajímavostma taky, co se týká hostů, tak věřím, že taky třeba ještě někdo dorazí. Takže od 8 DJ Poeta. No a podíváme se ještě na počasí, aktuálně kolem 17 stupňů, večer se nám ochladí na 10, zítřejší teploty se budou držet kolem 22 stupňů a od 5 hodin bude určitě pršet, to se týká Prahy, samozřejmě všude možně to bude asi trochu jiný čas, ve středu bude 24, no a v pátek se nám začne oteplovat, bude přes 30 a v sobotu dokonce 35, tak se na to připrav. S tebou byl Mára a těším se na tebe zase zítra, ahoj. Spin Radio.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
7: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
6: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
7: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: 4 minuty a je 7 hodin, přesný čas, a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červnovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer. A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Paulí Garandem a jeho evolucí Haranta, track, který je poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulí oslavil letos 20 let na scéně. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici, takže gratulace. Dneska už ale bohužel teda končí.
3: Nebylo mi lostejný, když mě mír poví hrdinové, pofuseli štít čas, obrusí tyrany, pak je líp.
2: No a rozloučíme se i s Pragou Union a jejich trackem Nekorektum ze stejnojmenné desky, která nedávno vyšla. Prago tuhle desku vlastně včera pokřtili v Rígráčích. Dneska už tu track Nekorektum končí, ale z téhle desky tu ještě v hitparádě stále další pecky máme.
4: Jo, můžeš říct ne sexu, přibrat třeba 5 tun, svědčit klidně proti jeho bovým svědkům.
2: No a můžeme se na to teda rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Maniak a track z jeho desky Stream Tape. Je to track Vítězný oblouk, který se objevil na deluxe verzi. Maniak teda nejen, že za 10 dní stihnul udělat celou desku, a to live před zraky fanoušků, ale tam taky tam stihnul teda vyšvihnout deluxe verzi. A to si zaslouží opravdu klobouk dolů. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Fresh Hit.
1: Na 12. místě máme Nick Tenda a Nobody Ho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta. No a zanedlouho taky bude vycházet kniha, která bude mapovat 10 let historie labelu Million Plus. Teď už 11. Tady je track 2 Red Bully od Viktora Kala a Juli Koli. Zpívaná, příjemná pecka. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se spojuje teda s jedinou členkou labelu Rychlí kluci, s Juli Koli, tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme nějaký jeho solovky.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Fan.
1: Desátý místo, tady je i tenhle týden Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to už předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba taky na nový desce od Pasti, který teda nově teď vydávají pod labelem Ty nikdy. A Restovi musím říct, že to dalo zase jiný náboj a jinou flow, zní to opravdu dobře.
0: Hitparáda s Pure Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dvojce Řezník a Hades, dva dlouholetí labeloví kolegové přicházejí vlastně poprvé se společnou deskou. Bude to deska Drogstars, bude vycházet už koncem tohohle měsíce a my tu jako novinku máme první vašťovku z téhle desky, která nese název právě taky Drogstars. Takže jdeme rovnou,

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit?

0: Robin Fresh Hits.
1: Na devítce je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv teda Rook je na naší scéně už řadu let, tak je tohle jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool a tenhle track tě zaručeně rozejbe. Osmička, tady jsou Prago Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Nekorektum. Kato tady opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese velkou pozitivitu a taky hlubokou message. Celou jubilejní desátou desku Nekorektum najdeš už teď na všech streamovacích platformách. My si to jdeme užít teď v éteru. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Čau, tady Pio a Volion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Radické kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap.
5: Yeah. Punk is Dead.
4: Punk is Dead?
6: Volion taky je dead.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: na Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je tenhle týden Smack a Bruce a jejich track Warriors, track vlastně z desky Smack One, kterou Smack vydal minulý týden. Smack taky oslavil s tímhle releasem taky svoje 40. kulatiny, takže je to i taková oslava, takovej dárek právě k jeho kulatým 40 letům. Takže posílám taky velký shoutout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je od Pragoholika, což je člověk, který tu už na naší scéně taky působí řadu let. Teď přichází s novinkou Halo tady Prago, Party Pecka, nebo možná bych spíš měl říct po Party Pecka. Takže si to jdeme společně vychutnat. Druhá dnešní novinka Halo.

0: Na šestém místě je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle svoji Karakoram etapu, která teda hodně vyčnívala, hodně se jí dařilo a stále daří. PTK tu dává spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Teď už pětka. Jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný tak dostal animovaný videoklip, který na chvíli teda byl stažený z YouTube, teď už ho tam ale opět najdeš. No a připomínám, že taky už příští, nebo ne příští měsíc, ale ještě závěrem tohohle měsíce, tak se můžeme těšit taky na novou desku od Řezníka, kterou teda udělal ve spolupráci s Hadesem a bude to deska Dogstars, o který už jsme tady dneska společně mluvili. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: věc. Místo čtvrtý.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na kryt.

Engineers, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tam novinku z minula, je to track Neklid od Pasti. Kluci z Pasti vydali nedávno album Futr, a to pod labelem Ty nikdy. A právě na tracku Neklid z téhle desky se objevil i Rest. Dává mu to zase novej náboj, novou flow, za mě super.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2023, kdy Pragoholik vydal track Jedou sem Benga, track pojednávající o strastech na house party. Pragoholik je taková stálice tady na naší scéně, neústupně tvoří a jede dál, i přesto, že se mu třeba nedostává tolik pozornosti, kolik by chtěl. Každopádně my jdeme rovnou na to, Jedou sem Benga ve Flashbacku na rádiu.

Tak tohle byl track Jedou sem Benga ve flashbacku na rádiu Spin. No a teď už bronzová pozice, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem A co se děje. Track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album narvaný boombepovejma peckama, takže je určitě něco pro milovníky staré školy. Myslím si, že tady se to opravdu hezky povedlo. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

hvízdovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

Spin. Stříbrná pozice, tu si stále drží Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc, je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu velká pecka, nemůžu se dočkat, až dostaneme celý ten projekt pohromadě. No a teď už vítěz, tím se tentokrát stávají Praga Union s trackem Hledá se rým. Tady se objevil i Paulie Garant, Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to začít tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin.

0: vzdělání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Rádiu Spin.

Vánoce. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin.

0: slunce. Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Začíná další vydání Rap Mondays. Dneska to bude hodně o novinkách. Já mám totiž dlouhodobě pocit, že nestíhám hrát úplně všechno, co bych chtěl hrát, takže jsem se rozhodl, že dneska se budu hodně věnovat věcem za poslední 2-3 týdny, který jsem nějakým způsobem nestihl zahrát, ať už to byly český, slovenský, nebo nějaká Francie, nebo nějaký Německo. Taky US věci tady mám, samozřejmě Latinos, mám tady Turka jednoho, který mi přijde, že je čím dál populárnější a pořád ani nevím, jak se vyslovuje, a pořád po mně chce někdo zahrát někde po Mejdanech, takže. A mimochodem, já jsem ho naposlouchával, týpek je fakt zajímavý. No prostě bude to dneska hodně nabitý. V příští hodině si zahrajeme taky z nový desky Ravkamory nebo z novýho EPčka od Loredany, takže bude trošku víc Německa. Já tu mám totiž nějaký dvě novinky už za chvilku, až dohraju český věci, ale potom ještě mezi 9. a 10. si budeme hrát právě z těch desek a vůbec to bude dneska hodně nabitý. Taky vás pozvu samozřejmě na nějaký večírky, prostě dneska to bude narvaný. A před náma je Izomandias, který myslím, že tuhle věc už má venku druhý týden, ale má to strašně nádherný klip a je to opravdu povedená věc, miluju mě nenávidět, takže tu si dáme. A taky bych měl říct, čím jsme začali, to nebyla úplně novinka, ale vlastně jo, protože ten remix je novej, James Cole a Idea a remix od Beats by Beast, graffiti legenda, která dělá beaty, a ty beaty mě hodně baví, poslouchal jsem je nedávno, procházel jsem se s nima v uších po Praze a strašně jsem si na tom vajboval, takže určitě doporučuji sledovat Beats by Beast. Ten udělal remix na Černý léto, kterým jsme dneska začali, a teď už Izo, anebo třeba taky Larry s Diam nebo Jaroslav Olach na Radio Spin v Rap Mondays.

0: Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měla, když by ti zdechla. To je češství.
1: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Na Radio Spin si hrajeme český a slovenský věci, hrál nám Izomandias a taky Laris Diam, úžasná, já ji tady vždycky hrozně chválím. A před náma Jaroslav Folách a taky MC Kenny nebo Forrest Blunt, a to jsou český slovenský věci, které si budeme hrát a potom už přejdeme na chviličku do Německa, pak na chvíli zase do jiných zemí, já jsem chtěl říct konkrétně, ale uvědomil jsem si, že jich je tam docela hodně připraveno, takže dneska novinky za poslední 3 týdny, které jsem nestihl v minulých vydáních, no a samozřejmě spousta skvělé muziky, jako vždycky na Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: No a protože minulý týden jsem nikde nehrál, tak mám pro vás samozřejmě party list taky. Minule jsem volníčkoval, ale teď vás můžu pozvat ve středu na Letnou. Poprvé budu v baru Information ve Verkova 18. Moc se na to těším. Občas chodím kolem a vždycky tam je skvělý vibe, takže fakt se hodně těším. Navíc je tam jeden z mých oblíbených barmanů ve Verkova 18 ve středu od 9. Ve čtvrtek se můžeme vidět v M1. Další moje velmi oblíbené místo, hraju sám, takže budu hrát všechny možný urban žánry, který mě napadne. Nový starý věci, jak bude zrovna vibe, jak mi to přijde a jaký budou lidi. Čtvrtek teda tím pádem M1, no a v pátek se můžeme vidět v Moonu, což je taky moje velmi oblíbené místo. Podle mě tam chodí nejhezčí holky v Praze a je to jeden z nejhezčích klubů v Praze a vždycky jsou tam skvělý večírky, vždycky se na to strašně těším a nejinak tomu je i tento týden. Takže to byl Party List na Radio Spin, my si pojďme hrát dál další skvělou muziku, jako vždycky v Rap Mondays.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tak, mohli jste slyšet dneska v Rap Mondays, respektive v posledních minutách, Dardan AZ a taky Donna Savage a Frank Sinatra, to byly německé věci, a pak nám tam skočil taky French Montana, Max B a Remy Ma. A já jsem se tady několikrát rozplýval na tu věcí Ever Since You Left Me a tohle je Big Bronx Remix právě s Remy Ma, myslím, že povedená záležitost. No a pro fanoušky německého rapu dneska tady nebyly jenom dva německé tracky, to bych ani nebyl já. V příští hodině si zahrajeme z novýho EPčka od Loredany, která chystá celou disku, a taky si zahrajeme z nový dvojdesky od Ravka Mori, ten udělal strašně moc nový muziky, takže si dáme nějaké ochutnávky samozřejmě taky na Radio Spin. A abych nezapomněl, tak před náma je taky French Kiwi Juice. Já tady mám spíš tak jako rapový věci, řekněme, nebo takový, tak jak dneska ten rap zní. Mám tady Turecko, mám tady Latinos a podobně, ale musím zmínit taky FKJ neboli French Kiwi Juice, protože je to můj velmi oblíbený producent, je to naprosto geniální producent a schválně zmiňuju, jaký sound tady hraju, protože on ten, zahrajeme si novou věc od něj, a která bude samozřejmě instrumentální, a on ten French Kiwi Juice prostě je jako velmi specifický a hodně mi přijde, že vyčnívá mezi těma ostatníma věcma, ale zahrát ho musím, protože krom toho, že jsem fanoušek, tak on taky přijede do Prahy a bude to možná poprvý, nerad bych kecal, každopádně to bude, myslím si, až v říjnu, ale už teďko podle mě probíhá předprodej, mám pocit, že tady má být 23. října a myslím, že to je nějaký pátek, takže bude to určitě super mejdan, bude to v Archa Plus a věřím, že to bude stát za to, že tam bude hrát na nějaký živý nástroj a tak, protože podle mě to je naprostej genius. Jeho novej single, který si teď dáme, se jmenuje Soulmates.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, posloucháš Rap Mondays, hrajeme si rap z celého světa, hrál nám label C5, se vyslovuje, nejsem si jistý, je to turecký rapper, který mě hodně baví, objevil jsem ho nedávno, nemám ho ještě vůbec naposlouchanýho, proto ani nevím, jak se správně vyslovuje, píše se LVBELC5, rozhodně doporučuji se o něj nějakým způsobem zajímat, pokud vás baví současný rap a pokud zvládnete poslouchat jiný jazyk, než třeba angličtinu nebo španělštinu. Španělština tu byla taky, hrál nám Kid Kio nebo Danny Towers z De La Ghetto, no a teď tu mám něco hodně speciálního, děti slavných raperů a je to, musím říct, povedená věc. Syn Lil Wayna a dcera Kanye Westa udělali společnou věc, Mula The Root of All Evil, a myslím, že se jim to povedlo. Northwest produkuje a je prostě šikovná po tátovi. Lil Novi zní jako táta, je šikovný po tátovi, tak si pustíme tuhle povedenou věc a dáme si chvíli takový, řekněme, new school úplně new věci a pak přejdeme volně třeba do Francie taky. V Rap Mondays na Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Na Radio Spin pokračujeme ve Fresh Soundu, hrajeme si z nový desky od týpka, který si říká Lil Tyler, a který mi přijde velmi zajímavý. Já už ho nějakou dobu sleduju, teď vydal novou desku, která je zábavná, nejenom, že tam sampluje teda poměrně věci, které mi přijde, že nejsou až tak starý na samplování, ale sampluje zábavně, tak mi přijde, že z té mladé generace, jemu je 20 let, že je opravdu jako kreativnější a zábavnější prostě než ty ostatní, tak uvidíme, co od něj ještě, čeho se od něj ještě dočíná. Čekáme, každopádně tahle deska, která se jmenuje, a teď mi to vypadlo samozřejmě, jmenuje se Destined to Success, do prčice, já si vzpomenu, každopádně nová deska od Lil Tylera je velmi povedená, jmenuje se Destined for Greatness, tak byl jsem trošku blízko, ale ne úplně, hostuje mu tam ještě mladá raperka Banabi, a nebo taky klasik Dala Sign, velmi talentovaný muzikant, který by jen tak asi každému nehostoval, takže i to je možná nějaký punc kvality. Lil Tyler, psáno L-U-H, a mi přijde Tyler, mi přijde opravdu zajímavý. Pokud vás baví nový sound, tak mu dejte šanci. A pokud si nejste jistý, tak mám pro vás ještě dvě ochutnávky.

0: jsme Radio Spin.
1: Asi mi tenkrát růplo v bedně, ale tý holce fakt něco růplo v bedně, kdybych to tak věděl zpětně, že se pak nikdy nezvedne.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Z Francie jsme se přesunuli do UK a já jsem sliboval jednu hodně dobrou nebo zajímavou novinku, myslím si, že hodně velkou, obzvlášť pro nás starší, ale věřím, že pro každého fanouška UK. Ještě předtím bych teda zmínil, že nám hrál Unknown T, bude nám hrát taky Hooligan Heavs a bude nám hrát dvakrát, on vydal dvojsingle a v tom druhém singlu mu hostuje Wiley, pozor, pozor, takže se těšte na featuring Wileyho, a taky nám zahraje Fredo a D-Block Europe, ale teď k té novince. Týká se to částečně možná i Wileyho, i když ne zas tak úplně, je to takový oslý mustek. Nicméně do Prahy dorazí Roll Deep, já se nemůžu víc těšit. Kdysi jsem Roll Deep viděl, byli na jednom festiáku, je to asi 2005 nebo 2006, takže byli už v Čechách. Předpokládám, že to bylo dost možná jiný složení, protože to složení téhle superstar crew se různě měnilo. Historicky byl členem i Wiley, i třeba Dizzy, i třeba Skepta, i třeba GME, a i třeba Tinchy Strider a další spousta legend. Momentálně je to složení, různě se proměňovalo, je tam Rico Dunn, jsou tam další zajímavý MCs, ale hlavně to je prostě opravdu jako historie. A nejenom, protože oni během pár dní vydávají nový mixtape, který se bude jmenovat Best in the Game, a myslím, že vychází 19. A ta nejzásadnější novinka, jak jsem říkal, je, že přijedou do Prahy, bude to 26. září v rámci akcí X-Ray, který má na svědomí DJ Alias Big Up, a tahle ta událost se dohraje ve Fuxu a Roll Deep tam budou, jak říkám, 26. září. Nemůžu se víc těšit, normálně jsem si to napsal do diáře, což u koncertů nedělám úplně hodně často, ale u těhle, jako u takhle důležitých samozřejmě musím. A mega se těším, Big Up Aliasovi za tohle, protože Roll Deep v Praze, to je opravdu zásadní zážitek. Pojďme si hrát UK věci a pojďme se těšit na Roll Deep v Praze. Spolu s Radio Spin.
2: People would if they could, but even if they could, that's

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Smack one. Yeah.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dohrál nám Smek, jedna z nejzajímavějších věcí z jeho aktuální desky. Věc se jmenuje Odmítcem Deal, deska se jmenuje Smek One a Smek před časem vyhlásil úplně svoje odloučení od české hiphopové scény a evidentně mu to hodně svědčí, protože hodně vydává, ta kvalita je super, ta kvalita je jako vysoká mega a album Smek One je totálně barevný. Já si myslím, že právě to, že se tak jako oprostilo toho klasického rapu nebo od hiphopu, nebo jak to nazvat, tak vlastně si otevřel úplně dveře, že už mu nikdo nemůže vlastně vyčítat nic, i kdyby skákal ze žánru do žánru, což na té desce poslední docela dělá a musím říct, že mě to teda velmi baví, líbí se mi, jak je v tom vlastně uvolněné, jak mu to sedí mezi hosty, už známý Brucey třeba, nebo taky Parfum, ale nebo taky P-Money, Milli Major, Dapy, Big Nasty a spoustu dalších. Mimochodem těch hostů tam vlastně, když se člověk podívá do tracklistu, zdánlivě není hodně. Je to proto, že v posledním tracku těch hostů je úplný nesmysl. A deska, jak jsem říkal, je velmi barevná a kdo máte rádi Smeka, tak myslím, že nebudete zklamaný. Spíš bych řekl, že naopak, Smek je opravdu na skvělém levelu a těším se na cokoliv dalšího, co z něj vypadne. Tahle ta deska se mu za mě povedla. Určitě ji můžu vřele doporučit. Dáme si ještě jednu chutnávku. Nedáme to, zahrajeme si první. Myslím, že to byl první single z desky Warriors s Brucem, protože je to prostě skvělá věc. Na Radio Spin.

byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Píčo, co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci.

0: Neo Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Stále posloucháš Radio Spin a Rap Mondays, hrajeme si bomby, hrál nám Saucy Santana a taky Virgin Mary a Kali Cartier a před náma slibovaná Loredana. Loredana, já nikdy říkám německá raperka, ona je to, jestli se nepletu, švýcarská raperka, ale myslím, že německá scéna jí přijala velice dobře. Dáme si dvě ochutnávky z jejího novýho EPčka. Její nový EP se jmenuje Lavendrama a ona chystá zároveň desku Lavendrama Deluxe Version na polovinu prázdnin, myslím, ale EPčko je venku, nějaký single už jsem tady hrál z toho, třeba z Jugglers, právě titulní single, ale dáme si ještě ochutnávku se švestou Evou a dáme si ještě jednu ochutnávku, která se švestou Evou se to jmenuje Ir Mechtegen a solo věc si dáme ještě jednu z tohohle EPčka, ta se jmenuje Superstar, obě myslím velmi povedený a pak si zahrajeme taky z nový dvojdesky od Travka Mori, ale o tom vám řeknu až za pár minut zase trošku víc na Radio Spin.

0: a Rap Mondays.
1: Yeah.

0: Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Zůstaneme u Deutsche Sprache a jak jsem sliboval, Raf Camora vydal novou dvojdesku a já jsem tady hrál z ní už nějaký singly, které vycházely a musím říct, že jsem ji neslyšel úplně celou soustředěně, je to 30 skladeb, hodina 18 muziky, ale co jsem slyšel, tak mě velmi bavilo, musím říct, on prostě je hitmaker, jemu se to daří, vyloženě jako rapových věcí, jakože rapových je tam poměrně málo, ale jinak je to taková Raf Camora klasika, najdete tam i nějaký věci, které zavání třeba reggaetonem, samozřejmě afrobeat, samozřejmě trošku až jako do houseu a do afrohouseu a podobně. Mezi hosty Apache třeba, taky UFO samozřejmě, to je hodně povedená věc. Dardan se objevuje na téhle dvojdesce a i zmiňovaný turecký rapper, u kterého si nejsem jistý, jak se vyslovuje, Label C5 možná, každopádně Raf Camoru určitě doporučuju, on snad neumí udělat špatný song nebo špatnou desku, já to nechápu, co talentu v tomhle člověku dříme, takže deska je venku týden zhruba, myslím, a stojí za poslech, je tam mimochodem taky předělaný, použitý, upravený Falco, tak pokud si pamatujete Falca, tak ho tam určitě najdete, určitě zaslechnete. Za chviličku si zahrajeme ještě z jedné hodně zajímavé desky, ale teď ochutnávka, ještě dvě ochutnávky od Raf Camory. První bude Ocean právě se zmiňovaným UFem. Rád.

0: DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Sedím v Barceloně, páje unikoně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Euro Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Musím říct, že poslouchám jako spoustu desek, který samozřejmě chci hrát nějakým způsobem jako DJ nebo tady na Radio Spin, a pak jsou desky, které si poslechnu třeba jen tak, aniž bych s nima měl jakýkoliv záměr, a ve finále stejně skončím tím, že tady z té desky hraju něco, což je přesně tenhle případ. Hrál nám věc, která se jmenuje Album Cover. Je to týpka, který si říká Turs, doufám, že ho vyslovuju dobře, je polovina takový jednu dobu docela známý partičky UNI, no a on udělal desku s producentem, který si říká 14KT, a to je detroitský, mimochodem ten Turs to je Inglewood, California, a 14KT je producent z Detroitu, velmi známý, kdo sledujete Detroit, tak 100% tohle jméno znáte, nejde se mu vyhnout jako rozhodně, navíc je velmi produktivní, takže to prostě nejde. No a tyhle ty dva udělali společnou desku, kterou já jsem si nedávno pustil jenom tak, jako prostě že je znám, tak jsem si řekl, dám si něco prostě jenom tak jako na chůzi, na procházku, no a zjistil jsem, že jsem se do toho strašně zakul, strašně zaposlouchal, strašně mě to baví, ta deska se jmenuje The Immaculate a dáme si ještě jednu ochutnávku Living Room Party, a určitě doporučuji, pokud máte rádi tenhle druh sandu, to znamená soulful a takový jako klasický nebo klasičtější trošku, možná jazz rapovej, 14KT je samplista number one, tak určitě můžu doporučit tuhle desku, je venku chvilku, ale opravdu mě jako nečekaně nadchla, velmi překvapila, a jak říkám, vřele doporučuji tady na Radio Spin.

pro vás exkluzivní report z koncertu Bad Bunnyho a budu mít pro vás samozřejmě spoustu muziky, jak jste zvyklí na Radio Spin. Takže Rap Mondays, každý pondělí 8 až 11, určitě si to nenech ujít. Poeta se loučí, před náma nádherný Neo Soul DJ set. Mějte se skvěle.

0: Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Yeah. Yeah.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou party a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela se musí přece spojit s jedním z našich nejposlouchanějších nebo možná i nejposlouchanějším raperem, a to byl Viktor Šín a Ibalgin.
1: OK, no panečku, tak to je hustá kombinace, tak uvidíme, jestli ten text zase vyleze trošku jinak, než jak je to v originále. Pojďte si to

Jeden vlak, mám jeden v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten Machine Fear s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš. Zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jedem dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený a odvar z hlavy makový. Jídelný vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má. Tenhle spí, ten pospíchá. Záleží teď na každém, kdo jak si to nazývá.

0: Is that all there is? Is that all there is?
1: Radio

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: Fajn ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v Rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou party a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela si musí

Jeden vlak, máme jeden v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten mašin fíra s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je starý satanáš. Zve nás všechny, všechny na guláš. Vítám vás, jedem dál, ty nemáš, no tak tady máš. Máme tu houby sušený a odbar z hlavy makový. Jídelný vůz narvaný, no prostě věci takový. Ne, každý z nás to jinak má. Tenhle spí, ten pospíchá. Záleží teď na každém, kdo jak si to

0: Rádio Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, vím, kde to je. Tam možná soka je Brančikováč. Originál ta DJ z diskotéka z Mihalovic. Ko já poznám toho Brančikováča. Originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze